0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

vstaň a řekni, kdo seš, doběž jí. Vzadu tam, v davu tam cípneš, tak pojď mi, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej v davu, ne. Viděl jsem cípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS a pojď mi, pojď, Magore, jeli jsme mě.

never get to. I've been places hard to find.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
5: Express. Music first. Express FM.

0: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
0: A mohla by ho vidět.

0: Nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: No jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
8: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Dva lidé zemřeli a jeden člověk byl ve čtvrtek večer vážně zraněn při napadení sekyrou nožem v jedné z pražských ubytoven. Jednou z obětí je útočník, muž napadl i zasahující policisty, hlídka ho zastřelila. Japonská policie zatkla 49-letou ženu kvůli podezření, že své o 7 let mladší spolubydlící zašila jehlou a nitý rty. Motiv činu není zatím jasný. Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Na otázku, kterému týmu bude Trump fandit, odpověděla mluvčí, že o tom zatím s ním nemluvila. Španělský král Felipe VI. Ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Čeká nás vrchol tepla tohoto týdne a přechod studené fronty, bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme nějaké přehánky nebo bouřky a odpoledne a večer už se vyskytnou na většině území. Teploty 26 až 32 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Je páteček 17. července, Martinám krásný sváteční den, 7 hodin, 2 minutky, k tomu Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
3: Vašku.
1: Ano.
3: Už máš zabaleno.
1: Ne.
3: Ne, aha. No tak to máš ještě co dělat. Tak šup šup, budem vysílat, budem hrát dobrou muziku, ať můžeš jít domů a pěkně se zabalit.
1: No tak jo.
3: Na ten tvůj krásný výlet.
1: No tak jo. Tak jo.
3: Tak jo.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Babu, udělal jsem si domácí úkol páteční.
1: No, a co jsi všechno naposlouchal?
0: Takhle. Snažil jsem se naposlouchat celý album Gracie Abrams.
1: No, a jaký z toho máš pocity? Jseš ty taková smutná letní holka?
0: Je to smutná letní holka. Řekl bych, že tady dostává Taylor Swift trochu konkurenci v jejím mladším já.
1: Ano.
0: Bych to tak jako viděl nebo slyšel. Bohužel to není album pro mě, protože je to takový pomalý 16 písniček. Jedna tam je rychlejší, to budeme určitě hrát, jako tady ve vysílání. To je jasná věc, ale jinak je, to není moc jako pro mě.
1: Jo.
0: Zajímavý single tam je s Markusem Mumfordem, tak ten je docela jako, že tam se přidává, tak to není úplně taková pro mě nuda. Takže já jsem si svůj úkol splnil.
1: OK, takže je to to, co jsme si mysleli, že to bude.
0: Ano.
1: Smutná letní holka.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Tak to nebude asi ani nic pro mě, páči, já teď taky nejsem smutná.
0: Nemáš náladu na smutné věci.
1: Ne.
0: Ne.
1: Chceš tak počkám, až budu, dám si to do waitlistu a až budu smutná holka, tak teda zkusím ze svý Taylor přejít na Gracie Abrams a uvidím, jak mi to zabere.
0: Ale třeba tě to bude bavit, co já vím.
1: Jo,
0: jako,
1: třeba jo.
0: Jako každý jsme jiný, takže pokud chcete se tak trošku potrápit tím létem, pak tady si můžete poslechnout Daughter from Hell od Gracie Abrams, celý album. Dneska vyšlo 16 skladeb, je to dlouhý, ale tak jako, co by už, no.
1: Tak no, hele, no
0: táhne
1: to,
0: se to jako to léto.
1: No a z 5 hvězdiček bys tomu dal, kolik teda za sebe?
0: Za mě?
1: Jako aspoň to třeba pěkně hraje, jakože sice je to smutný, není to pro tebe, jo, ale je to aspoň dobře udělaný.
0: Jasně, jasně, to, je to skvěle odvedená práce, to už dneska jako asi nelze udělat blbě, to, tímhle svým způsobem nějak jako desku. Takže za mě jako z 5, 3,5 až 4.
1: Jo, no tak to je docela dobrý.
0: Ale,
1: no,
0: to, ale to jsem tomu jako hodně,
1: jasně,
0: hodně přidal.
1: Musíme počkat, až Gracie Abrams oznámí experimentální album a já pořád čekám na to didgeridu, až ho použije nějaká ta naše pop diva, protože Olivia Rodrigo se mnou nakonec v tomhle s tom jako trošku vyběhla, protože tam didgeridu na to novém albu není.
0: No.
1: Takže já pořád čekám, až někdo najde tu odvahu. Aby to bylo opravdu experimentální.
0: Jo, nějakýho krokodýla Dundee, že by tam prostě to... No, jasný. Dobře, takže tak. Pouštím muziku. Mluvili jsme o Gracie Abrams. Co?
1: Ano, pust muziku. Tady je ta smutná letní holka.
0: Jo.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall.
0: A to ještě, tahle je ještě ta nejpozitivnější. Asi.
1: Cože?
0: No,

0: Gracie Abrams Hit to Wall, dnes tedy nové album, už je k dispozici třeba na streamovacích službách, předpokládám, že tam si ho vyzobete. Tate McRae už za malou chvíli, taky Lake Malawi nebo Generation a Young Lean Storm 2.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
14: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
15: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
16: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
18: Express. Music first.
19: Express FM.

0: Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding na Express FM. Je to minulý týden, co jsem do hudebních zpráv, tuším, dával informaci o tom, že velké labely, konkrétně tedy Warner Music a i Universal, se rozhodli, že k takovým těm přelepkám, jak byly na CDčkách a na deskách, Parental Advisory,
1: jasně,
0: tak teďka tam bude další přelepka, kde bude AI.
1: Aha.
0: S tím, že tedy už v podstatě jako trochu rezignovali na to, že AI tedy je mezi námi, že bude se vytvářet ta hudba, jenom to prostě bude muset být označeno tím, že byla ta AI použita. A teď ještě to jde samozřejmě mnohem dál, protože Muzikantská unie právě žaluje tenhle ty dva labely za to, že uzavřeli dohody s AI platformami o trénování modelu na jejich hudbě. A s tím, že se tak stalo bez jakéhokoliv nějakého finančního vyrovnání nebo kreditu pro ty autory a že prostě, že odmítají prozradit, čí vlastně skladby k trénování i poskytli. A zase Warneri jsou proti tomu a tvrdí, že v době, kdy umělci podepisovali své smlouvy, tak platformy jako Suno nebo Audio vůbec neexistovaly. Takže podle nich žádná taková smlouva nedává těm hudebníkům nárok na podíl přímo za trénování AI.
1: Jo, takže, ale zároveň si myslím, že tím, že to neexistovalo, tak žádná z těch smluv nedává Warnerům právo prodávat jejich hudbu na trénování AI, ne? To si myslím, že by mělo fungovat obousměrně, nebo? Je tady nejsem právník.
0: Takhle, oni samozřejmě, nebo ty labely tvrdí, že z toho půjdou nějaký velký peníze, který potom přerozdělej mezi ty umělce.
1: Podle toho, na kom se nejvíc trénoval.
0: No jo, jenomže oni vlastně...
1: Hele, za co tady máme těch 6 milionů dolarů? To jsme v životě neměli, většinou dostáváme třeba 500 000. To je od Suno.
0: Aha,
1: tak už víme, ale na kom se trénuje.
0: Ale já bych si nedělal žádný velký naděj, že se ti objeví na účtu najednou 6 milionů dolarů, že tvoji písničku prozkoumala nějaká umělá inteligence. Takže
1: tohle... tam dostaneš ten dolar navíc.
0: Ano, možná.
1: A ten dolar? Ještě ti ho zdaní. Takže už je z toho jenom 50 cent.
0: Tak no.
1: Take me to the candy shop. OK. A jak moc to AI, to tam asi nepíšou, viď?
0: Ne, zatím
1: co
0: ne.
1: Co to znamená, jakože AI bylo využito?
0: Ne, to zatím jako se nějak neobjevuje. Samozřejmě, že jsou třeba Deezer, ten v tom je hodně velký, jako ten je takový průkopník, že odhaluje právě tyhle ty AI, samozřejmě i Spotify a další jako platformy, ale tady se prostě řeší, že skutečně už to, co se teď dává a objevuje na těch platformách, že už je z velkého počtu takhle jako vytvořeno. Bez přispění člověka.
1: No tak aspoň, že nám to označej.
0: Tak.
1: Abychom si mohli být jistý, co je AI a co ne.
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: radím. Jo, ještě zase, mě to nepřestalo bavit.
1: To je krásný. Jo. Mě to fakt jako... Tohle prostě je takový miloučký. Takový... takový ňu-ňu-ňu-ňu.
0: Ňu-ňu-ňu-ňu?
1: Hele, já vůbec nevěděl, že je teďka nějaká úplavice ve Spojených státech. To, kdybych býval věděl, tak jsem svoji dovolenou posunul třeba o rok nebo
0: ne,
1: tak.
0: Ne, ne, ty seš ale úplně v bezpečí, Vašku.
1: Protože jdeš do saláty. To je ale podpásovka od tebe.
0: No ano, ve Spojených státech teď skutečně mají... problémy, hodně tam sedí na záchodě a dejím to tak jakoby vrchem spodem, víc vám nebudu kazit ráno. Dovedete si to asi představit, každý z nás asi někdy měl takovéhle nějaké potíže. Celé to začalo tím, že prezident Donald Trump a jeho administrativa pár měsíců zpět prostě omezili testování některých potravin, protože tak ono to jenom zdržuje, že jo. A takže proč bychom to měli kontrolovat? No a nakonec tedy se ukázalo, že za to skutečně může salát. Takový ten klasický, hlávkovej, nasekanej, co ti dávají nejenom do salátu, ale třeba i do wrapu a tady těch věcí. Nakonec teda to vypadá, že opravdu tím ohniskem je ta kobel, takže vy jedete do Spojených států, takže jenom, a možná kdokoliv tam jedete, tak možná prosím vás aktuálně vyhněte se ta kobel a vyhněte se teda salátu.
1: Jo.
0: Abyste byli v bezpečí.
1: Takže to je v podstatě jako, když jedeš někam do exotických a jiných krajů, kde jsou na tyhle ty bakterie úplně zvyklí, takže jim to nic nedělá a měl by si tam jíst jídlo, které můžeš jenom voloupat. Ani to mítí už nepomůže, jenom to, co se dá oloupat, tak to můžete jíst. Z toho by vás jako nemělo nic postihnout, žádná faraonova pomsta nebo tak.
0: Ne. Jenom tady je to asi mariačiho pomsta, když je to takovou. No,
1: nebo Trumpova.
0: Takže pozor na Trumpovu, mariačiho nebo jakoukoliv jinou pomstu ve Spojených státech.
2: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak pojďme se podívat teď na vážno. Silnice 13 obce Nová Ves, okres Liberec, dopravní nehoda dvou osobáků. Komplikace je také na D35, 266. kilometr ve směru na Ostravu, kde je dopravní nehoda nákladního vozidla. Průjezd je se zvýšenou opatrností. Express.

Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banky.

0: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Music. First. Express FM.

0: 7:51, já tady koukám na sport.cz a na článek, který tady na mě svítí. Finále mistrovství světa má problém, New York čelí nečekané hrozbě a ta nečekaná hrozba jsou požáry v Kanadě. Mm-hmm. A ovzduší aktuálně má teda nálepku nezdravé, klasifikováno, to je oficiální klasifikace nezdravé. Ovzduší, možné dopady, no tak samozřejmě, pokud třeba i míříte na finále, máte lístky, nebo nás posloucháte v New Yorku, hello, jo, ale máte tak půlnoc, ne, nebo něco takového, nebo jednu ráno, nevím, jak to tam vychází. Tak vás tedy ale zdravíme, že jste ještě vzhůru ty. Co asi bude samozřejmě nic moc, takže se to tam zase tak jako spojí, protože v New Yorku je teď vlna veder. Do toho guvernérka teda doporučuje nevětrat, mít čističky vzduchu, chodit v roušce. Španělé už v New Yorku měli trénink, ale těžko říct, jako zatím jsem neviděla jejich žádný vyjádření, že by se nějak stěžovali, že se jim třeba hůř dýchá.
1: Hele, a ten stadion New Jersey je krytej?
0: Nemyslím si.
1: Jestli to je ten, co nad ním je taková ta velká střecha, která se dá zatáhnout, takže možná tady by se to asi tímhle s tím způsobem dalo vyřešit.
0: Že by se to tím vyřešilo, myslíš?
1: Ale tak jako je to zajímavý, že prostě vyhlásej teda tenhle ten v podstatě jakoby poplach zdravotní a stejně ty hráče v tom nechají hrát. Je to blbý, to je jako, hele, v Hradci Králové, tam udělali triatlon a sportovci tam plavali v tom, v rybníku plných sinic, jako jo. Přijde taky, jakože, tak je mohli třeba přesunout někam jinam, ne? Hele, to, že to je zelený, to nevadí, jo.
0: Hele, to je na tom MetLife Stadium, to nemá žádnou střechu. Mm-hmm. To je taky jako NFL, to je prostě celý otevřený. Ale tady ty sinice, to je jenom úplně zase, jo. To je zbytečná historka z mýho mládí, vám teď povyprávím. Když se, zrovna včera se nás tady totiž byl ptát
1: Pierre. Mám si vzít popcorn?
0: No, ani ne, a to je, ono z toho nakonec nic nebude, jo, a to nebudu hypovat, to je jenom taková blbost, že jsem si na to vzpomněla, tak teď budu plácat. Zrovna včera tady byl Pierre a nějak se nás ptal, jestli jsme dělali nějaký sport profesionálně.
1: Ano.
0: A já mu říkám, že ne, že já jsem dělala samý sporty, které se v té době jako profesionálně ani dělat nedali. A jeden z těch sportů bylo, já jsem dělala rychlostní potápění, se to jmenuje. A je to takový prostě plavete s ploutví, prostě s takovou tou monoploutví, takže plavete jako mořská pana a máte takový šnorchl dopředu udělaný, který asi dneska už to normálně prodává, ale tehdy je vyráběl náš trenér normálně prostě z nějaký záchodový trubky a z takového kovového plíšku směl prostě ten šnorchl. No a buď se plave v bazénu, anebo přes léto se přesně plavou tyhle ty závody venku, různě na přehradě, na Mácháči se plavou takový velký závody jednotlivců, štafety a to. A já jsem, ještě my se tenkrát prostě přesně tady na ty letní závody trénovali v bazénu a bylo nás tam strašně moc a moje kámoška mi rozřízla prst tou monoploutví, ale úplně jako, že na stech jsem to měla. A bylo takže
1: to,
0: jsem...
1: Takže krve?
0: Krve, ale jako z vola, ještě to bylo, já jsem jako cítila, že mě to trošku štípe v tom bazénu, ale pak, když jsem vylezla ven, tak se to strašně jako vyvalilo a doteďka si to pamatuju, jak takhle ta krev jenom cestuje těma kachličkama, víš, mezi tím, jako mezi těma cestí, že mě jako nabralo, že říkám, no nic, tak mě odvezli, udělali mi to, dali mi ten stek a samozřejmě já jsem měla jet, jako to byla, nevím, byla třeba středa a v sobotu jsme jeli plavat někam na tu přehradu. Nebo někam prostě do toho rybníku. No a samozřejmě a v nemocnici mi řekli, že jako, že bych s tím vůbec neměla do vody a jestli, takže si to mám určitě jako zakrýt, to mám prostě rozřízli a že to není skvělý nápad. A já, jo, jasně, dobrý, v pohodě, jedu na ty závody, tak mi to jako zalepí, dali mi to do takový jakoby pytlíčku, zalepili mi to, plavu a už plavu prostě, už budu končit, už mám jakoby nějaký třetí prostě okruh a najednou koukám na tu ruku, kterou máš takhle celou před sebou, že se mi to jako odlepilo. A takhle, jak jsem měla tu nitku, tak na tom mi plavala celou dobu taková zelená řasa, která mi a já do toho šnorchlu. Jak jsem viděla jenom, jak se mi volezla celá ta nitka, ještě mi to takhle na tom plálo, dobrý, no. Doplavala jsem, jako medaile to nebyla, ale ruka mi vydržela, ale mám tam jizvu doteď, kdyby náhodou někdo jste mě někdy viděl, potkal a slyšel jste tuhle tu neuvěřitelně napínavou historku z mýho sportovního života. Zastavte se a já vám ukážu jizvu.
1: Děkujeme.
0: Není záč a samozřejmě vám gratuluju k dalším nádherným 4,5 zbytečným minutám tady s námi v Express ráno.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jak bude vypadat nový železniční most v Pražské Libni za zhruba 2,5 miliardy korun i co bude pod ním, nechala Správa železnic veřejnost vybrat v anketě. S celkem dvou architektonických variant zvítězila ta s obloukem nad mostovkou, která získala 56% hlasů. Český občan zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě, nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Novinářům to řekl včera ministr zahraničí Macinka, potvrdil informaci Pekingu, že Čech byl zadržen kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti a případ podle něj nesouvisí se s zadržením čínského občana v Praze. Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu našeho času 5 zápasů a Carolina vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. Čeká nás vrchol tepla a také příchod studené fronty. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, a pak přijdou deště, bouřky a budou i silné, vyskytnou se na většině území. Teploty až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Tak ne, 23, 2:30, jo. To by zase byla velká kusa už takhle při pátku, jsem řekl. Si to nikdo nevšim. Já jsem upozornil na svoji chybu. To byla chyba.
3: To byla chyba, že jsi takhle upozornil na chybu, co jsi udělal.
1: Jo, přesně tak.
3: Měl jsi tu chybu přejít a nikdo by si té chyby nevšiml. Viděl bys o té chybě jenom ty.
1: No, ještě někdo si určitě všiml.
3: Ale teď
1: všimnu.
3: Už o té chyby vidí všichni.
1: Napište mi, jestli jste si všimli, že jsem udělal chybu.
3: Ale ještě předtím, než se k ní přiznal. Takže napíšete, všim jsem si, až když se k ní
1: jo,
3: přiznal.
1: Jo.
3: To ne, to se nepočítá.
1: 602, 604, 903. Mě to zajímá, jestli nás vůbec někdo poslouchá, jestli tak si tady
3: ale když jsme se včera koukali, že se má ochladit a má být málo. Když jsem říkala, že je 23,
1: já,
3: tak akorát.
1: Dobře, ale já jsem říkal dneska, že má být. Jako
3: jo, aha, ale 23. Dneska má být ještě 32, aha.
1: Ano, právě.
3: Jo, to je, jo, tak já už jsem volaká zmetěná z toho.
1: No.
3: Ty předpovědi se mi teď počasí vůbec nelíbí. To se furt mění.
1: A
3: se v tom nevyznám a ty pak děláš chyby. Takže to nebyla tvoje chyba.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: No, takže poslouchaj, no.
1: Poslouchaj.
0: Jo.
1: Všimli si toho, jo?
0: Jo.
1: Ale jak mohli vědět, že jsi to řekl blbě?
0: Tady
1: Martin... Oni už jako znali, věděli to počasí. Třeba já, když jsem se na počasí nekoukla, tak bych řekla, aha, to bude dneska ale zima.
0: Martin psal, já jsem si všiml, protože už teď je venku 25, tak mi to přišlo zvláštní. Já vás bedlivě poslouchám i po přestěhování z Prahy do Zlína. No, to není žádný handicap, ne? Jako, když se přestěhuješ takhle. Dobře.
1: Není, pokud nás stále posloucháš.
0: Tady někdo píše, Vašku, poslouchá, já věřím tvým informacím a při pátku jen sedím a tupě zírám. Ahoj, všichni se toho všimli. Říkal jsem si, že to bude pěkná kosa. Daniela, děkujeme. Ahoj, já jsem si všiml hned, pěkné ráno, Jirka z Volině. No, to mám nejradši. Hned,
1: no,
0: já jsem to hnedka věděl.
1: Ale no...
0: Ještě než to řekl, už jsem to věděl.
1: Už
0: že
1: to věděl, ale já jsem si toho nevšimla kvůli tomu, že včera jsme tady seděli a koukám na počasí a říkám si, hele, teďko tady už ukazuje jenom takových těch 23, 22. Je to jako málo, ale je to podle mě lepší než 30. Takže když to řekl, tak jsem to vůbec jako nevnímala, protože jsem předpokládala, že to už je to počasí, ale je pravda, že to je až od neděle.
0: Mm-hmm.
1: Takže mě to nezmátlo. A hlavně mě to nezmátlo, protože když já jsem jela do práce, tak bylo 17.
0: Jo.
1: Takže
0: jediný, kdo si to nevšiml, si byla ty.
1: Jsem byla zrovna výborně. Já, která je ti nejblíž.
0: Výborně, teď nám přišla nějaká MMSka. Prosím vás pěkně, je to komplikovaný otevírat u nás tady MMSky. Samozřejmě, že to umíme, ale je to asi o 4 kroky navíc, tak když pošlete normální SMSku, bude to jako hodně fajn. Tak si
1: mě
0: to, jenom...
1: to zajímalo, proč to furt posílá ty SMSky?
0: Já nevím.
1: Teda MMSky.
0: Hele, my to jdeme vykoumat, jdeme vyřešit další problém. Počasí tedy až 2:30, jasný. To už víme, v tomhle tom jsme si udělali jasno. Tady jsou Foster the People, Pump It Up Kicks.

0: Ahoj Vašku, já jsem tě plně důvěřovala, i když mi to připadalo kosózní, psala Jana z Prahy.
1: Nebojte, kosózní to bude hned od pondělka.
0: Jo, o nic nepřijdete.
1: To budu hlásit 1.20 a to budete čumět. To si budete myslet, to tam dělá nějakou chybu. A já, ne, je to kosózní.
0: Je to kosózní.
1: Vemte si dlouhý gaťky.
0: Ne, já nemusím.
1: Nebo dlouhý rukav, ne, já nemusím.
0: Já už tu kosu pomalu cejtím. Tohle byla Aiko, Express FM.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
7: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stone a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
16: Trápí vás plízeň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
17: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
18: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivalousek.cz.
19: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

0: club like you hit them, angles. This is your life.
1: Zajímavý. Koukám tady na video, ve kterém klenotník proměnil synovu stavebnici v diamantovou trofej šampionátu. Cena 2 miliony korun. Víš, jak vypadá taková ta Lego replika
2: toho poháru?
1: Toho poháru.
2: No,
1: tak tady,
2: Mickey.
1: Kde jinde, než klenotník z Dubaje, sledoval svého syna, jak staví tuhletu stavebnici, a co hůř, tu stavebnici mu potom vyrval z rukou, když už byla postavená, osázel jí diamanty a teď jí má vystavenou ve svém obchodě. Mm-hmm. Tak snad mu koupil novou stavebnici.
2: Snad mu koupil novou, chudákovi, tyjo. To je masakr.
1: Tady nápad vznikl v okamžiku, kdy sledoval svého syna, jak 3 dny skládá repliku slavné trofeje. Rozhodl se jeho práci odměnit a přidat jí vlastní podpis. Nejdřív jsem přidal jen destičku s nápisem FIFA World Cup. Když byla hotová, řekl jsem si, že přidám ještě více diamantů, popsal klenotník agentuře Reuters. Výsledkem je trofej zdobená přibližně 900 diamanty zasazenými do 18-karátového zlata. Na dokončení projektu pracoval 35 dní. Hodnotu díla odhaduje na necelých 300 tisíc dirhamů, tedy zhruba 1,9 milionu korun.
2: To už je snad lepší si vykopat, ale tu trofej originál, ne, to jsem nechtěl říct, ale mě zaujalo to, že jak otcové obvykle kupují nějaký dárky svým dětem, svým třeba synům,
1: ano,
2: s tím, že doufají, že mu tu hru nebo tu hračku taky občas půjčí a že se prostě to dítě jako přidá. Že v podstatě rodič někdy vybírá ten dárek,
1: jasně,
2: tu
1: že
2: hračku.
1: Je vlastně pro něj, pro
2: že
1: toho
2: je vlastně
1: rodiče.
2: Pro něj a že, že vlastně jako tak já ti to teda dám, ale už víš, že si s tou hračkou nebude dlouho hrát a že nakonec tedy se vrátí do těch rukou toho dárce.
1: Jasně, takový to, když svýmu synovi koupíš konzoli, řekneš, že si zahrajete spolu, jemu dáš ten odpojený ovladač a on jakože mačká, ty říkáš, že ti to skvěle, pokračuj. Támhle ještě, střílej ještě támhle ty vpravo, jo?
2: Ano.
1: A já půjdu tady tím směrem. Super, hezky si hraj.
2: A přitom mám ke konzoli myš a klávesnici.
1: Co v tom stylu?

0: znáte ten pocit. Zkoušíte si podprsenku, která vypadá krásně na fotce, ale na vás to nějak není ono? Totiž nejsou prsa jako prsa. Při výběru správného střihu podprsenky je důležitý tvar, poloha i pevnost ňader. Astratex vám se správným výběrem samozřejmě pomůže. Pokud máte spíš menší prsa, objem jim dodají plně vystužené košíčky a push-up podprsenky. Chcete-li dosáhnout spíše přirozeného vzhledu bez tvarování, můžete vyzkoušet střih zvaný bralet, který prsa přirozeně pozvedne a opticky trošku zvětší. Pro efekt plného kulatého dekoltu zvolte takzvanou bardotku. To je střih, který prsa zespod pozvedne. Volba správného střihu vám může pomoct, když máte prsa dál od sebe nebo jsou třeba nesouměrná. Pro ten první případ volte podprsenky s vystuženým bočním dílem, který je jemně posune do středu. Naopak pro ňadra hodně u sebe je vhodný střih planč s velmi nízkým středem. Nesouměrná ňadra srovná model s výmatelnými vycpávkami, které upravíte dle potřeby. Povislá prsa potřebují oporu v podobě kostic a plného košíčku. Volte vystužené či polovystužené modely trojúhelníkového střihu. Ať už zvolíte jakýkoliv střih, hlavně se ujistěte, že jste zvolili správnou velikost a spodní prádlo je nejenom hezké, ale dobře vám sedí, cítíte se pohodlně a sebevědomně.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz
1: Express.
2: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Ústí nad Labem, ulice Přístavní, dopravní nehoda, auto s vlekem tam stojí v křižovatce, další tam také blokuje křižovatku, takže opatrně. Komplikace je také na 118 u obce Slaný, na Kladensku je dopravní nehoda, je tam srážka osobáku a autobusu, tak opatrně.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
14: A kdy to bude?
13: 23.7.
14: A kde to bude?
13: V areálu A7 v Olešovicích.
14: A kde si můžu koupit lístky?
13: Před prodejem na Go Out, tak tam šupej!
15: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
16: Drby z ohrad a výběhu.

0: Pas s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Express. Music first. Express FM.

0: No je to country, co by ne?
1: No tak je to role model, ten má k tomu i klobouk. Jo. A Dakota Johnson. A
0: Dakota Johnson. Takhle, osm
1: let... chodí s Dakotou.
0: 8 let rozdíl mezi nima je.
1: Ano.
0: Jako, a proč ne?
1: Já jako, myslím, že to je v pohodě. Ne, takhle, na fotkách to nevypadá.
0: Ne.
1: Na první pohled to není znát.
0: On nevypadá, že je tak mladý a ona nevypadá, že je tak...
1: Vyspělá.
0: Děkuju. To jsi mě helfla.
1: Ano, ale je to už zralá dívka, která miluje. Ale miluje limety. Vašku, koukám tady na... No to je takový vtip. Jako... Lidi, co znají Dakota Johnson a její story. Každopádně koukám tady na tom, že Robert Smith z The Cure, to by mohlo zajímat tady i Kubu, se taky vyjádřil k té halftime show, co má být na mistrovství světa ve fotbale. Je to úplně poprvé. Zatím, co takováhle halftime show bude, zatím mám pocit, že fanoušci nějak extra nadšení nejsou. Mají pocit, že to je nějaká amerikanizace našeho fotbalu.
0: No baže.
1: A Robert Smith se k tomu vyjádřil docela jasně. Má tady v příspěvku na Instagramu vykopírovaný takový ten text, jako že se zúčastní Coldplay, Shakira, tedy, a potom a pod tím je jeho komentář. Chléb a hry. Mukbang to je něco takového, jakože please just fuck off. Tak to je vyjádření Roberta Smise a o tom, co si myslí o halftime show.
0: Jo, no protože více mluví o halftime show, nežli o tom, jak by měl dopadnout ten fotbal. To je přeci
1: tak,
0: to důležitý.
1: Tak jak to dopadne, to už teď asi všichni víme, ne? Nebo on někdo ještě si myslí, že ta Argentina to nevyhraje?
0: Já nevím.
1: Takhle, určitě.
0: Takhle Španěláci, ale na tom nejsou úplně tak jako
1: mizerně. Oni na tom nejsou špatně, ale oni si všichni myslejí, že všechno bude proti ním a že teda hlavně rozhodčí, to je to všechno.
0: A budou mít Argentinci zase ten tmavě modrý dres, kterým nevím, začarovali tu Anglii?
1: Je to možný, že budou jako čarovat. Určitě jako vědí, čím začarovat. Je, a rozhodně jedni budou říkat see a druhý see. Takže vidíme, jak tohleto dopadne. Jsem na to zvědavá hodně.
0: Já někdo začaroval. Jsi tu panenku vůdu a tamto.
1: Jo, ale já jsem to, o tom tuhle viděla video, že takhle vůdu panenky prej vůbec nefungují.
0: Ne.
1: Ale to by byl dlouhý příběh, to ti řeknu, až pustíš muziku.
0: Dobře.
1: Dneska vyprávěla dost. A zrovna Post Malone, který bude zahajovat v neděli ceremoniál mistrovství světa ve fotbale, takže tematicky. Vašku, ty to tam ale sázíš.
0: To je kouzlo nechtěného, nebo chtěného.
1: No.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristu a poslanci Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 000 korun v případě dvou staveb, včetně moštárny, které postavil bez stavebního povolení. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů, což představuje nárůst 33%. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za 4,9 milionů dolarů, přepočtu 103 milionů korun. No a nás čeká tedy dnes vrchol tepla, přechod studené fronty, bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, přijdou bouřky, přehánky a budou na většině území a teploty 26 až 32 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Jasný vedro. Bude. Ne jako před hodinou, toto ještě vypadalo fajn, ta předpověď.
1: Já to taky jsem mohl říct, že jsem to udělal na schvál.
3: Ano.
1: A jenom zkouším pozornost našich posluchačů.
3: Přesně.
1: Jenomže kdybych se nezeptal, tak by nám nikdo nenapsal.
3: Hele, it is what it is.
1: No, to je to tak. He, Kuba je tady.
3: Namažte se, hele. Kuba přišel, máš SPF 50, aspoň namazanou, Kubo. Dneska bude 32.
4: Mám.
3: Má, dobrý. Mám. Tipy na podcasty pro nás máš?
4: Mám.
3: Prozradíš, jo? Naznač.
4: Podpadky.
3: Podpadky? No tak jo, tak to bude velký. Z muziky Sophie Tucker, We Are Domy, anebo taky Edison Ray.
0: Express ráno.
2: Express FM.
5: So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin.

0: Zahajuji relaci 9 hodin, 5 minut. Kubo, ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Koukám pod stůl, ale ty nemáš podpatky.
1: Já nemám. Podpatky. Ale ptala se změna, o čem to dneska bude, tak ano. Zrovna jsem si tady psal poznámku podpatky.
0: Ano.
1: Ale mohl jsem rovnou říct naháči, že i o tom to bude.
0: Aha. Bude to o naháčích na podpatcích?
1: No, jako doufám, že ne, ale bude to o modě.
2: Takhle, já slyším podpatky a hnedka vidím ten kotník k tomu.
1: Že jo.
2: A ten mě přijde teda jako to úplně nejvíc. Jako jo.
1: Já to mám taky rád.
0: To je zajímavé, jak každý vidíme jako něco jiného.
1: Hele, je to vlastně téma, které jsme tady v podcastech ještě nezmiňovali, pokud se nemýlím. Modu jsme ještě neřešili. A je to vlastně téma, které ty velmi znáš a jsi v něm velmi ponořená.
0: Ano, i když na to nevypadám.
1: Já vlastně vůbec. Já vlastně vůbec, ale díky algoritmům na mě vyskočil velmi zajímavý projekt, o kterém chci mluvit. Ale nejdřív by mě zajímalo právě, co mají společného Charlie XCX, Eric Cantona a Mia Khalifa.
2: Jo, to je to, jak sleduješ teďka tu Mia Khalifu, jo?
1: Jo.
2: Aha, dobře, no.
1: Jo, tak to je tahle ta Mia Khalifa. Mají vášnivý vztah k oblékání. Mm-hmm. Mimo jiného asi.
0: Mia Khalifa vztah k oblékání, já myslím, to, že ke svlékání. Hele, ale samozřejmě, abys mohl mít vztah ke svlékání, musíš mít nejdřív vztah k oblékání.
1: Přesně tak. Mám pro vás, ať jenom tady vysvětlíme tu Miu Khalifu. Já jsem právě sledoval tenhle ten podcast, o kterém chci mluvit, a přišla za mnou Míša do kanclu a říkala, co děláš? A já, nic.
2: To je, kdyby tě...
1: Dělala se na Miu Khalifu, tak zase odešla.
0: To je, kdyby jsem nevěděla, že kdyby tě chytli úpornami.
1: Já jsem si to pak dohledával, že ona byla v průmyslu jenom 3 měsíce. To by tak jako překvapilo, ale dobrý, pojďme o toho. O tom nechci mluvit.
0: Hele, 2 minuty, o čem jsi chtěl mluvit teda ve skutečnosti?
1: Já nevím.
2: A už tě chytli na záchodě, jak sleduješ porno?
0: Ne, jenom podcasty.
2: To je schopka, viď?

0: Tak sledování porna v práci jsme tady probrali, zatímco vám dali DMA's Heat in Park. A teď teda ten tip na ten podcast, Kubo.
1: Ať to nezdržujeme, ten tip na podcast je následující. Ten podcast se jmenuje Fashion Neurosis, který moderuje Bella Freud. Je to vlivná britská modní návrhářka. A samozřejmě to příjmení vám může něco připomenout. Její pradědeček byl Sigmund Freud, zakladatel moderní psychoanalýzy. A jeho odkaz přímo inspiroval formát toho podcastu. Co ti myslím? Hosté přijdou ne do studia, ale do londýnského bytu Belly Freud a celá ta produkce se odehrává v jejím reálném obýváku, který má, řekněme, vizuál artového evropského filmu. Jo, Veronika Koloušková by vám určitě jako mohla o tom povyprávět víc, to znamená evropský artový film, což znamená všechny ty barvy, které jsou na stěnách, všechny obrazy tam hrají nějakou roli, všechny knihy, které mají v každém díle jsou jinak vystaveny, mají nějakou důležitost. No a hosté, když přijdou, tak si lehnou na krásnou, bílou, pohodlnou pohovku a odpovídají na otázky v leže jako při terapii. A každý rozhovor začíná tím, že hosté popisují, co zrovna dnes mají na sobě i Mia Khalifa a proč si zrovna vybrali tohleto své oblečení pro dnešní den. Je to extrémně uklidňující. A jestli máte rádi krásu a je pro vás důležité, jak u toho vypadáte, protože tím vyjadřujete sami sebe a to znamená cokoliv, tak tohle by mohl být podcast pro vás na léto. Nemusíte znát všechny hosty, ale vždy si ty rozhovory užijete, protože pokud máte rádi takovéto listování ve časáku Vogue, který si koupíte jednou za rok a jenom tak jako se zasníte, tak to bych si možná koupila, to by mi možná slušelo, tak takhle to funguje. Fashion Neurosis.
0: No vidíš, přemýšlím, kde byly ty podpatky a ty naháči.
1: Ty podpatky měla Charlie XCX, ta mluvila o tom, že velmi ráda mluví o podpatcích. Eric Cantona mluvil o tom, proč nosí ten zvednutý límeček a ten přišel ve žluté, jako v stylové žluté teplákovce, fancy šmenci, no a Mia Khalifa byla fakt krásně oblečená, měla, to je jedno.
0: Na to se musíte podívat.
2: To zase musíte na ten záchodek, no. Dobře, tak jo. Je to všechno, nebo
1: je to všechno, až ti přijdou ty naháči.
2: Jo, ty naháči.
0: Naháči budou. Aha, to nebyla tam Mia Khalifa.
1: Ne.
0: No tak za malou chvilku ještě naháči.

0: se tak jako zavzpomínám, tak si myslím, že dneska celkově premiérově řešíme tipy na podcast o modě i o naháčích.
1: Ano. Už jsme tady měli lehkou... Lehce jsme se otřeli o sexuální témata,
0: ano,
1: když tady mluvíš o naháčích, ale módu jsme neřešili vůbec ještě. Styl, oblékání, to jsme neřešili.
0: Tak co je tvůj druhý tip podcastový dneska pro nás,
1: český,
0: pro všechny?
1: Český. V Česku samozřejmě existuje víc podcastů o módě a stylu s průniky různě do popkultury anebo k různým společenským situacím. Ale já bych zmínil relativně nový a teď už i oceněný podcast, který se jmenuje Hadry and Company. Připravují ho dvě kamarádky, Anna a Tereza. A je to obsah hlavně teda pro holky, ale já to myslím v tom nejlepším duchu. Jo, máte pocit, že sedíte s kámoškama u drinku a kecáte nejen o módě. Ale pro chlapy je tam jedna z posledních epizod, která se jmenuje Smrtelné hříchy letního oblékání. Pardon. Je to teda pro holky i pro kluky, ale pro ty chlapy je tam velmi důležitá jedna vsuvka. A ten podcast začíná glosou, že vedra způsobila, že někteří lidé se rozhodli odhalovat svá temná zákoutí psychická i fyzická. Možná tušíte, o čem mluvím. V té epizodě se hodně mluví o svobodě si nosit, co chcete, ale to, že se svléknete skoro do naha, nespůsobí, že vám nebude vedro. Jo? Ty holky tam mluví o tom, že se moc nehodí do města nosit outdoorovou módu, funkční batoh a funkční trička do historického města a do divadla a podobně. Zase na druhou stranu tohle může být trochu diskutabilní, protože ty outdoorové věci už nevypadají tak v úvozovkách hrozně, jako třeba před 10-15 lety, kdy lidi chodili běžně v různých maskáčových a kostičkovaných oblečeních. Dneska už ty outdoorové značky vědí, že ty lidi si to pohodlí kupujou i na turistiku do města. Ale co tam je zásadní a s čím naprosto souhlasím? Nazí muži v městě. Paradoxní je, že takhle nechodí žádní fitness trenéři, že v MHD nepotkáváš fotbalisty s vyrysovanýma tělama, ale a já bych tady v této fázi naprosto s těma holkama souhlasím. Není to omluvitelné a je čas tuhle bezohlednost a aroganci šejmovat. A já bych tady chtěl možná pozdravit různá MHD vedení, kdy různí řidiči mají extrémní touhu křičet na maminky s kočárkama, že jako nezamávali na zastávce, že chtějí nastoupit, ale když tam jede několik nahatých, polonahatých chlapů, tak neřeknou vůbec nic, tak bych chtěl takhle vyzvat, ať řeší i tohleto.
2: Čekaj, ale řidič není modní policie, ne?
1: Ale já myslím, že to s modní policií nemá moc co dělat.
0: To ne, já myslím, že to trošku souvisí s tvým mokrým zadkem, Vašku.
2: Nebo je to v přepravním řádu, že lidi musí mít na sobě tričko.
1: No, řekl bych, že tam je tam nějaký bod tam je.
0: No
1: že...
0: něco takového tam bude a za další, jako ještě když se ty lidi sednou a těma spocenýma zádama se otírají o tu sedačku, tak si myslím, že to není vhodný. Teda ani pro ně, protože bych se nechtěla nahá dotýkat té sedačky, ale ani nechci, aby tam zanechávali svý Takhle. Mně nevadí, když kluci chodí ve městě bez trička, třeba když seš v parku. Tak jo. Jasně, tak se opaluj buď. Ale podle mě do MHD by lidi měli chodit oblečený i jenom proto, když je třeba to MHD nacpaný a ty se o ně otřeš, proč se mám dotýkat jakoby nahýho, spoceného člověka.
2: Já nechci ani oblečenýho, spoceného člověka.
0: Víš, a ještě když je jako svlečený, tak to mi přijde taky. Jako do MHD si myslím, že si lidi, ty tílka, co stejně mají v kapse zastrčený, mají je sebou, si je můžou oblíct aspoň do té tramvaje nebo do toho metra nebo kamkoliv a potom venku na ulici nebo do parku nebo kamkoliv teda ať jako chodí klidně bez, jo, jestli je to tak nutné.
2: O to víc, když je spousta tramvají nebo těchto z těch dopravních prostředků už mají i ty klimatizace.
0: No takže tak přece tam není... nechcete nastydnout.
2: Jo, tak ti vám nekejchají to kosti třeba, nebo tak.
1: Hadry and Company.
2: Dobrá, tak jo, tak děkujeme pěkně.
1: Rádo se stalo.
2: Za i tyhle ty naháče. Já se pak vrátím k těm kotníkům zase a k těm podpadkům. Mm-hmm. Mia Khalifa říkáš, jo?
1: Mia Khalifa. Pozor, Mia Khalifa má nečekaně, protože to vlastně komoc nesledujete, tak nečekaně hezký hlas.
2: Mm-hmm. A na ten já dám.

0: Edison Ray a Headphones On na Expressu 9.23, to je aktuální čas. Za malou chvíli Franz Ferdinand a taky výprava na silnice. Dáme si dopravu, zkontrolujeme, jak to při pátku takhle po ránu jede, nebo ne.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
6: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
7: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Vizdo MC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
18: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
19: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
8: Trápí vás plízeň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin, pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
2: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení. Už k vám jede.
11: Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
20: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
21: Od 1. června je v Metropoli Zličín
22: Ninja Park.
21: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
22: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
21: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
22: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
23: Hudba na prvním místě.
24: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak jak to vypadá na silnicích? Měli jsme komplikaci v Pobřežní ulici, v Ústí nad Labem. Pozor si dejte, ale v této chvíli také na silnici 118 u Slaného. Je tam dopravní nehoda ještě, která se řeší, autobus a osobák. Komplikace v ulici Cínovecké, to jsme v Praze. Nákleďák a osobák. Komplikace je také, pokud jedete přes Hornopočernickou, i tam je dopravní nehoda. Bus a osobák.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
15: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
16: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
15: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
17: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
18: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
19: A kdy to bude?
18: 23.7.
19: A kde to bude?
18: V areálu A7 v Olešovicích.
19: A kde si můžu koupit lístky?
18: Před prodejem na Go Out, tak tam šupej!
20: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
21: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
0: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Máte štěstí, že jdu právě kolem, co se týká jako počasí. Protože na počasí, na to já jsem dneska kabrňák. Nicméně, já se tady dívám na to, jak bude v Ostravě Vítkovicích.
1: No.
0: No a úplně jako vás asi nepotěším, protože to vypadá, že tak kolem 18. hodiny začne už jako docela lejt. Mm-hmm. Teda vy budete lejt už možná od nějaký 12. hodiny, ale bude lejt.
1: Areál je už podle mě otevřený, takže už lejou.
0: Takže kolem 8. hodiny bude ten největší jako ten nějaký přílivový průšvih a pak už to půjde lehce dolů. Mm-hmm. A když se dívám na ten program, tak na Mobiho už by mělo být poměrně slušně.
1: Uf, tak aspoň, že tak.
0: Moby jinak má delší svůj čas vyměřený na Colors of Ostrava. I Tata Boys budou hrát o 15 minut déle, nežli běžní smrtelníci na tomhle festivalu.
1: No to je dobrá zpráva, tak to se mi líbí. Colors takhle přidávají všem. Hlavně, že neubírají.
0: Hlavně, že neubírají, ano.
1: A hlavně, že tak nezačínají lidi později.
0: Jinak já jsem koukal, Moby akorát přejížděl zrovna včera nebo předevčírem Švýcarsko, přes Švýcarsko Alpy, jel z Itálie do Německa, takže je na cestě. A možná, že už je i tady v České republice, co já vím.
1: Doufám, že mu u nás bude chutnat veganská strava. Že dostane třeba nějakou veganskou svíčkovou nebo něco takového. Mm-hmm. Že si ještě, že víš, že rád jako objevuje a že si dá nějakou českou kuchyni.
0: Co tady máte českýho tak, má a veganskýho?
1: Veganskýho. Mm-hmm. Jo, jinak teda koukám, že každý den se brány v Dolních Vítkovicích otvírají až v 11, takže zatím se ještě leje na hotelu a v kempu.
0: tam je ta drsná a těžká příprava.
1: Ano.
0: No těžko takhle, na cvičišti a lehko na bojišti.
1: Podle mě teďko se ještě léčí včerejšek a potom už začne příprava na dnešek.
0: Takže dneska pláštěnky sebou určitě se budou hodit. No a i včetně toho Allegra wishlist.
1: No jasně, wishlist zóna, tam si zajděte. A pokud jste u nás vyhráli vstupenky nebo nás posloucháte, pošlete nám nějakou fotku, jak si užíváte Colorsy.
0: Přesně.
1: Chcem to vidět. No a hele, i Moby, i takový panák, lift me up.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Toto je nová hudba. Na

0: Když se Blossoms potkali s moderátorkou britského Love Islandu Majou Jamou, tak to bylo na MTV Emma v Manchesteru, tam se potkali, dali nějak jako řeč a pak se asi pravděpodobně se to klukům z Blossoms rozleželo. A přes Instač tuhle tu moderátorku a sexy děvu oslovili, zda by jim nechtěla zahrát v klipu k tomu songu. A ona kývla a je tam. Je to samý srdíčko a je to moc hezký. To by tě možná mohlo zajímat.
1: Hustý, tak to se podívám.
0: Jo. Jinak tahle ta deska, která se jmenuje Songs from the Wedding Cake, vyjde 2. října. Jsem teďka nabitý jakový informacema těma, než odjedu na tu dovolenou, tak abych to předal všechno, protože pak už na to tady budeš sama.
1: Ano. To abych se taky nabila nějakýma informacema.
0: Ty jsi nabitá.
1: To abych na tom zapracovala.
0: Ty jsi nabitá informacema.
1: Ne, že tady budu 14 dní vyprávět historky ze svého dětství, jak se mi zasekla chaluha na niti a...
0: No, hele, ne, já myslím, že konec konců už tě tady nebudu překážet a můžeš se tady povídat, co chceš.
1: No toho se právě všichni obávají. Chápeš? Že ty seš taková hráz na ty kraviny.
0: Jo.
1: Jo.
0: To nevím. Zrovna já, který tě v tom podporuju.
1: Bude.
0: No ne, tak hele, 14 dní.
1: Nekažím to, oni tak, si myslí, že ty jsi hráz.
0: Hele, takhle dlouho já jsem neměl dovolenou. 14
1: Šaman
0: dní. Nikdy jsem neměl takhle dlouhou dovolenou.
1: Fakt?
0: Mhm. Opravdu.
1: No teda. A já ti to strašně závidím, ale v takovém tom hezky, protože vím, kam jedeš, protože já jsem podobnou tour mám za sebou a strašně se na to těším a doufám, že se ti to bude moc líbit a těším se na všechny krásné fotky, které přivezeš.
0: Nevím, jestli přivezeš. Takhle, já neberu sebou ani foťák.
1: Ale bereš sebou telefon a ty umíš i na telefon.
0: No, tak něco málo. Ale to, jako, já vždycky jako říkám, tohle to už je milionkrát nafocený. Tak z každého místa, kam my jedeme, tak to je takový tradiční prostě kolečko, který jedeš ten západ a všechno už bylo nafocený. Všichni už mají ty fotky.
1: To nevadí.
0: A já třeba nebudu mít ani ten čas, abych to nafotil tak dobře, takže to nechám takhle
1: že
0: na jiné.
1: Takže vy jedete na Japonce, ale ty jedeš ještě na Japonce, co nefotí.
0: No,
1: protože si ty fotky může najít na internetu, jak to vyfotili jiní.
0: Ne, já to jako nafotím, dělám si nějaký videjka, to jo,
1: no,
0: ale skutečně na Japonce, prostě to bude. Cvak, cvak, cvak, cvak, cvak, cvak, a pak se podíváme doma, kde jsme to vlastně
1: byli. Hezky si to užijte, rozhodně nepodceňujte pitný režim, ono to zní jako takové stupidní kliše, ale opravdu píte vodu a nepíte rum.
0: Ano, od toho já mám moji drahou, která mě v tomhle s tom bude hlídat.
1: Užívejte si to, nebojte se ani přikrývky hlavy a prosím vás, nedávejte si salát ani v Taco Bell a možná ani radši nikde jinde.
0: A ti to tady jde?
1: Buďte v bezpečí, já to tady zatím pohlídám a budu se na tebe moc těšit.
0: Já se tam... Ježiš, to slyším, mě ani moc nechce.
1: No ještě ono to je ještě, protože ještě horší zpráva je, že potom se akorát vystřídáme, takže se neuvidíme 3 týdny, Vašku.
0: Ne.
1: Jo. Ale obrečím to až v neděli večer.
0: Dobrá.
1: Až půjdu do rádia a zjistím, že tady nebudeš. No nic, tak ahoj.
0: Ahoj.
1: Užij si dovolenou.

0: rychlý přehled zpráv.
1: V pákistánském pohoří Karákoram včera zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dvěma členy české expedice se pokoušel o prvovýstup na horu Biarčedy 2. Dva lidské životy a 10 zraněných si vyžádal útok, který Rusko včera pozdě večer podniklo na jihoukrajinskou oděskou oblast. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za v přepočtu asi 103 milionů korun. A dneska má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nothing But Thieves, Evolution nám startujou páteční dopoledne na Express FM. Zdraví vás Míša Tůmová. Martina, všechno nejlepší a nejhezčí k dnešnímu svátku. Co nás dneska čeká během vysílání? Mrkneme se k Pixies, kterým se dostalo super uznání. Dáme si jeden aktuální true crime z Japonska, který zvedá obočí a už tady dneska zazněl trošku osekaně ve zprávách. No a taky se dost možná dostáváme do jedné z epizod seriálu Black Mirror. A když jsme u té budoucnosti, tak jsem se ještě zeptala Clouda, mýho AI kámuše, který track z naší hudební knihovny je nejvíc futuristický. No a vypadlo mi tohle. Virtual Self Ghost Voices z roku 2017. Projekt producenta Portra Robinsona, který simuluje zvuk imaginárního raveu z alternativní budoucnosti. Mísí trance, gabber a videoherní estetiku 90. dohromady. Prej zní jako hudba z vesmírný videohry, která ještě neexistuje. Tak tím začneme.

0: Tohle to je Hozier Too Sweet na Express FM, kde za chvilku uslyšíme taky Dev Hart se Silver Spoons nebo Olivia Rodrigo a pak se podíváme k těm Pixies a co mají společného s Foo Fighters.
1: roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active v kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
17: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
18: Do Lucerna Music Baru míří Welshley Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshley Arms. 24. července, Lucerna Music Bar.
19: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Music. First. Express FM.

Olivia Rodrigo a Stupid Song. My půjdeme na druhou stranu spektra a nebudeme hledat stupid songs, ale ty nejlepší songy. Ty našel Dave Grohl z Foo Fighters, protože nedávno přiznal, že desku Surfer Rosa od Pixies slyšel snad 10 000krát a klidně by si ji pouštěl každý den dokola. Pixies na oplátku v čerstvém rozhovoru pro NME složili poklonu jeho kapele a za jejich nejlepší kousek označili legendární album The Color and the Shape z roku 97. Člověk by si řekl, že tyhle ty rockeři budou blízký kámoši, co spolu chodí na pivo. Ale Pixies prozradili, že se s Davem vlastně vůbec neznají. Jejich setkání se prej za posledních 30 let omezila jen na náhodná míjení v letištních tranzitech nebo v zákulisí obřích festivalů. Pixies navíc potvrdili, že po turné k jejich předloňské desce rozhodně nezahálej a na podzim se zavřou do studia, aby dali dohromady další nový materiál. Skvělá šance si pustit jejich největší hymnu Where is my mind?

Posloucháte Express FM, kde se budeme podívat na kuriózní případ, který teďka řeší policie v japonském městě Koga. Tam zatkli 49-letou ženu, která je podezřela z docela šíleného činu. Svojí o 7 let mladší spolubydlící totiž po divoký hádce doslova zašila rty jehlou a nití. Ta stýraná oběť musela v domě hrůzy prožít peklo, ale nakonec využila momentu, kdy byla agresorka pryč, nasadila si bílou roušku, utekla do nejbližšího obchodu a prodavačům mlčky podala papírek s nápisem "Prosím, pomozte mi." Ty vyděšený zaměstnanci okamžitě zalarmovali policii, která ženu osvobodila a poslala do nemocnice. Nicméně svědci pro list The Japan Times vypověděli, že ta žena, ta, která způsobila tady ty ošklivosti, ve svém domě pravidelně ubytovávala mladý dívky a ženy, které utekly z domova, neměly kam jít a pomáhala jim hledat práci. Na první pohled jako charita, na ten druhý ale policie nevylučuje, že v domě vládla nějaká sektářská pravidla. Vyšetřovatelé totiž pracují s verzí, že ubohý oběti při brutálním zašívání úst drželi a asistovali další lidi, kteří v tom domě bydleli. To je nechutný. Co přesně se za zdmi tady toho domu v tichém městě Koga odehrávalo, tak to ukáže až další vyšetřování. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyer o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive

0: Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Zatát, opravdový elektrospecialista.
2: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jedinečná akce v Petě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
9: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
11: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Kasabian Superpowers na Express FM. Mick Jagger teďka v čerstvém rozhovoru pro NME prohlásil, že by se s Rolling Stones strašně rád vrátil na pódium festivalu Glastonbury, až se v roce 27 po roční pauze zase vrátí na scénu. Stouni přitom na tomhle legendárním festiáku hráli za celou svoji kariéru jenom jednou, a to v roce 2013, kdy trhli rekord v návštěvnosti. Mick sice v rozhovoru tak trošku jako frflal, že stage na Glastonbury je hrozně divná, publikum je mu daleko a místo jejich obvyklýho 15-metrovýho mola mu tam pořadatelé dovolili jenom takový malý 3-metrový. Hned ale dodal, že ten pohled na zaplněný kopec byl nezapomenutelný, a na otázku, jestli by do toho šel znova, tak bez váhání vypálil, že jasně, že jo. Já bych řekla rozhodně ano na to, že bych hrozně ráda jela jednou na Glastonbury, ale prostě dát... Já nevím, třeba 25 za festiák mi ještě přijde furt trošku jako crazy. Ale třeba k tomu jednou dospěju. Mimochodem šušká se, že příští rok by tam mohla být jedním z headlinerů třeba i Madonna. Tak to už by byl slušný tahák.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pobočka Krajského soudu v Pardubicích zamítla poslední stížnost na vazbu v případu teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, uvedla dnes Česká televize. Podle dřívějšího sdělení soudu je osmou obviněnou cizinka z východu evropského státu. Poté, co Irán ochromil lodní dopravu přes Hormuzský průliv, nyní obrací svou pozornost na bránu do Rudého moře, strategický průliv Bab al-Mandab. Iránské revoluční gardy chtějí využít jemenské spojence Hútie a druhou nejdůležitější energetickou tepnu světa uzavřít. Messi se ohradil proti kritikům, podle nichž pomohli argentinským fotbalistům do finále mistrovství světa rozhodčí a Mezinárodní federace FIFA. 39-letý hvězdný hráč po středeční semifinálové výhře nad Anglií prohlásil, že jeho týmu rozhodně nikdo nic nedaroval. A dneska má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. V 11 hodin vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to jsou Jungle, The Wave na Express FM, kde oni tam zpívají Don't You Worry. Já bych řekla, že nějaký důvod k obavám se přece jenom najde. Představte si, že máte doma společníka, který nemá žádný displej, ale díky kameře a hromadě senzorů vidí, co děláte. Plynule si s váma povídá a učí se vaše zvyky. Mně to zní osobně jako epizoda ze seriálu Black Mirror, ale přesně takovýhle zařízení teďka podle agentury Bloomberg tajně připravuje společnost OpenAI. Tak asi už ne zas tak tajně, když o tom víme. Má jít o přenosný chytrý reproduktor, který firma popisuje jako úplně nový typ domácího počítače pro éru umělé inteligence. Hloupé hlasové asistenty, co nerozumí polovině příkazů, budou zastaralé. Tenhle ten kousek poběží na technologii GPT Live, takže vám bude skákat do řeči, bude chápat souvislosti a bude pomáhat s chytrou domácností. Pokud půjde všechno podle plánu, tak OpenAI tuhletu novinku představí ještě letos a do prodeje ji pošle příští rok. A já z toho mám upřímně husinu, protože za mě je to next level sběru dat. Na to, jaký průšvih už domácí hlasoví asistenti způsobili, se podíváme za chvilku.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Express FM.
14: Hudba. Na prvním místě.

Tohle je příjemná taneční věc. Closer to the Floor, kterou mají na svědomí Jazzy a Ankoy na Express FM. Když se řekne chytrý reproduktor nebo hlasový asistent, máte k ním absolutní důvěru? Než k nám do obýváků dorazí ta nová umělá inteligence s kamerou od OpenAI, tak je dobrý si připomenout, že obři jako Amazon nebo Google mají v téhleté oblasti celkem slušný kostlivce ve skříni. Asi největší skandál praskl před pár lety kolem Amazon Alexy. Vyšlo totiž najevo, že společnost najímala tisíce lidí po celém světě, kteří v kancelářích seděli u sluchátek a poslouchali reální nahrávky z našich obýváků a ložnic. Oficiálně prej kvůli trénování algoritmů, neoficiálně ale lidi na drátě slyšeli prostě úplně všechno. Od citlivých zdravotních diagnóz přes partnerský hádky až třeba po rozhovory o financích. Amazon navíc dostal obří pokutu za to, že hlasy dětí odmítal mazat ze serverů, i když ho o to rodiče výslovně prosili. A úplný vrchol pak byl případ manželů z Oregonu, kterým Alexa omylem nahrála soukromou debatu a poslala jí jako hlasovku náhodnému známému z adresáře. No nevím. Bude zajímavý sledovat, jak nás OpenAI přesvědčí, že ta jejich nová krabička s kamerou bude jiná a nebude takhle problematická. Jasně, pokrok nezastavíme a asi je zbytečný se tomu bránit, ale dokud to prostě nebude ošetřený tak, aby to nevykořisťovalo spotřebitele a nedělalo takovýhle průšvihy, tak bych se do toho zase tak jako úplně nehnala.

Posloucháte Express FM a taky Muse, Night Shift Superstar. Dneska večer od 10 na Colors of Ostrava vystoupí Tata Boys v čele s Milanem Zeissem, ale než tam rozjedou svoji velkolepou show, tak Milan na Colors vystoupí ještě jednou. A to v 5 odpoledne na Game Changers Stage. Nebude tam ale zpívat. Milan má totiž na Českém rozhlase Vltava hudební pořad Sedmé nebe. No a to si sebou přivezl i na tenhle ten festival. A v rámci toho si pozval trio Grupo Salsíča v čele s Orionem z PSHček. Takže mezi nima proběhne debata o životě i o hudbě a bude to bezva. My si Tata Boys spustíme a zaspomínáme na starší záležitost z roku 2002 a to track Šťastnější.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz. Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Music. First.
6: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož si ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku NME, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez

vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Ten Is Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči 9. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Zásah potrvá i celý nadcházející víkend. Dron s termokamerou stále nachází v sutinách ohniska hoření. V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to dnes uvedla agentura Reuters. Finále mistrovství světa bude ve slovinské režii. Duel Španělska s Argentinou odřídí rozhodčí Slavko Vinčič. Asistenty mu budou dělat krajané Tomáš Klančník a Andraš Kovačič. A dneska má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsie. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: a Poppy bez komp Zone na Express FM. Dneska na OnePlay startuje nová česká dokusérie s názvem Případ Rigo ponožkový vrah. No a scenárista tohoto počinu Jakub Režný byl hostem letního speciálu rozhovorové série Express Star Michala Plška a ten se optal mimo jiné i na dopadení tady toho vraha.
1: Stalo se to díky vlastně týmu genetiků, slovenských genetiků pod vedením pana docenta Feráka, který vlastně jakoby dokázal, oni dokázali zdokonalit už existující metodu analýzy DNA vlastně a zjednodušit ji. A vlastně v průběhu toho, jak v Bratislavě narůstaly postupně ty vraždy, tak oni tu metodu zdokonalovali. Policisté jim nosili vždycky vlastně jako krevní vzorky od těch různých podezřelých a oni je vlastně jakoby srovnávali s DNA, který se našlo v těch zavražděných obětech, protože Ondrej Rigo vlastně vždycky po tom útoku ty své oběti znásilnil. Takže oni měli vlastně jeho DNA v podobě spermatu a mohli to srovnat. A to byla taky jakoby velmi výrazná věc, která vlastně jakoby potom pomohla v jeho usvědčení, protože když se zjistilo, že jsou dvě vraždy v Mnichově a jedna vražda v Holandsku, tak oni poslali jeho krevní vzorky vlastně na analýzu do západní Evropy, kde ti vlastně němečtí a holandští genetici určili vlastně ze 100% přesností tu shodu, takže vlastně ty testy ze zahraničí potom dodali relevanci vlastně těm testům slovenským a vlastně ho jako dokázali usvědčit.
0: Celý rozhovor si jako vždycky můžete pustit na našem webu expressfm.cz a nebo taky na podcastových platformách.
2: Express FM.

0: Tohle to je Jack Harlow, Hello Miss Johnson na Expressu, kde nám za chvilku budou hrát taky Leo N. Bušvaka nebo Malcolm Todd.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
15: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
14: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
16: Hurá!
15: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
17: Express. Music first.

0: Express Filmex.
1: Filmový vizionář a maximalista Christopher Nolan vpustí ve čtvrtek na plátna svůj opus magnum. Epické akční dobrodružství Odyssea. Ostrasky plné desetileté pouti bájného Odyssea, kterou mu 8 století před naším letopočtem naplánoval Homer. Bezmála tříhodinový velkofilm natočil Nolan výhradně na kamery IMAX. Matt Damon se předvede v titulní roli italského krále, který se vrací z nekonečně dlouhé trojské války ke své ženě Penelope, kterou hraje Anne Hathaway, a synovi Telemachovi, toho stvárnil Tom Holland. Odysseus svými odvážnými činy dle pověstí rozněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc komplikovat. I proto se slovo Odyssea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle. Zatímco Odysseus vzdoruje bohům, obrům, svůdné kouzelnici Kirke a dalším nebezpečím, jeho žena Penelope doma vzdoruje mužům, kteří chtějí uchvátit jí a s ní i celé italské království. Odysseus cestou postrácí své vojsko, oslepí Kyklopa, narazí na zpívající zrádné sirény a uvízne na ostrově nymfy Calypso. Tou je Charlize Theron. To vše bez zeleného plátna a s minimem počítačové grafiky. V dalších úlohách se představí Lupita Nyong'o v dvojroli trojské Heleny a její sestry Klytajmestry, Zendaya jako Odysseova ochránkyně bohyně Athéna nebo Robert Pattinson v záporné roli dotěrného nápadníka Odysseovy ženy. Jako repující Bart se představí Travis Scott. Jeden z nejočekávanějších filmů roku si můžete vychutnat nejen ve standardní digitální projekci, ale i na klasické 35 a také v 70mm IMAX formátu. Kromě titulkované verze je k dispozici také dubovaná. I could take this room. They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was? That world is gone.

0: Express Filmix
1: na Express FM.
2: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
1: Express.

Luna, Dancing on the Wall. Když už nás Veronika před chvilkou zvala na tu Odysseu, která měla premiéru včera, tak mě zajímalo, co na ten film říkají lidi na ČSFD v komentářích. Protože od včerejška ho zhodnotilo už necelých 12 lidí a Odyssea má zatím 1,80%. V komentářích se recenzenti shodujou, že Nolan natočil překvapivě intimní, osobní a chladně realistický drama muže zničeného válkou, který se prostě jenom snaží vrátit domů. Matt Damon v hlavní roli podle komentářů film bez problému utáhne a diváci nadšeně mluvějí o takzvaném Nolanově payoffu, tedy o tom, jak se v poslední hodině všechny spletitý linie toho příběhu propojejí v naprostý emocionální uragán. Film prej navíc silně rezonuje s dnešní dobou a funguje trošku jako varování před zánikem našich vlastních hodnot, podobně jako režisérův předchozí hit Oppenheimer. Část recenzentů sice frflá, že slavný mytologický příšery a Odysseovy zastávky slouží spíš jako rychlé epizodní atrakce pro dokreslení hrdinova charakteru a že se režisér už tak trochu opakuje ve svojí osvědčený šabloně. Na druhou stranu ale v komentářích zaznívá, že film naprosto zbourá každýho, kdo si na něj do toho kina zajde. To zní jako docela dobrý plán na dnešní upršený večer. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express FM.
13: Hudba.

Ketama, Comes and Goes na Express FM, kde si dneska dáme hroší fun fact nakonec. Věděli jste, že hroši neumí plavat? Oni mají tak velký a hustý kosti, že se sotva vznášejí na hladině. Neplavou a místo toho předvádějí pomalej cval na dně řeky nebo mořského dna. Plus mají superschopnost, že můžou spát pod vodou díky vestavěnému reflexu, který jim umožňuje vynořit se, nadechnout se a zase se potopit, aniž by se u toho probudili. Já jsem přesvědčená, že tenhle ten reflex měl i můj bývalý přítel. Ten ze spaní taky dělal spoustu věcí a přitom by ho nic nezbudilo. Já vám přeju krásný víkend, jakkoliv a kdekoliv se ho rozhodnete strávit. A v pondělí dopoledne se potkáme zase tady. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sanitář pražského IKEMu zemřel poté, co ho včera večer před budovou nemocniční budovy postřelili policisté. Chvíli předtím napadl nožem a sekerou uvnitř budovy dva lidi, jednoho z nich zabil. Na ubytovně po něm zůstalo množství zničených dveří. Izraelské ministerstvo životního prostředí změnilo status krokodýlů nilských, což otevírá cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za 4,9 milionu dolarů, což je v přepočtu asi 103 milionů korun. Do Česka míří studená fronta, která dnes odpoledne přinese silné bouřky, ty nejvýrazněji zasáhnou východní polovinu země. Bylo 13 hodin, zdraví vás Veronika, máme tu odpolední vysílání na Expressu, hezký poslech vám přeju.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla píseň od Charlie XCX. Ještě jednou vám krásné páteční odpoledne přeje Veronika. Jelikož je pátek, tak vám dnes budu dávat různé kulturní a jiné tipy na víkend, i když ten víkend nemá být úplně ideální, co se týká počasí, protože sem jde studená fronta, má pršet, má být 21 stupňů Celsia, ale to nevadí, můžete jít třeba na výstavu, anebo do kina, je to tak. Mě ráno dnes bohužel probudila dost smutná zpráva o tom, že Praha přišla o jednu z asi největších plastik v Česku, o plastiku sochaře Josefa Klimeše, která se jmenuje, nebo jmenovala Rovnováha, jinak se jí také říkalo Červ dobyvatel. Je to plastika, která stála na Barondově vedle silnice a byla to plastika z let 1989 až 1990. Tak až pojedete směrem na Barandov, tak bohužel už tam uvidíte jenom takové torzo sloupu. Velká škoda, obrovská. Pustíme si Kneecap s Kate Tempestem, Irish Goodbye. Express FM.

0: Tak co se děje o víkendu? Například bude mít dvě zastávky Bohemia Jazz Fest, což je jeden z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě. Každý rok ta akce přivítá téměř 100 000 návštěvníků. Festival probíhá jako open air akce v několika českých městech, vždy v úchvatném prostředí historických náměstí, a na ta místa přijíždějí jazzové soubory nejen z Česka, ale také za zahraničí. No a o tomto víkendu to budou Prchatice a Hluboká nad Vltavou. Praha, Plzeň už proběhly, ještě před námi Brno. K těm zastávkám se dostanu za malou chviličku. Hrát nám bude Sombr a taky Empire of the Sun.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Hudba na prvním místě.

0: Na Expressu jsme poslouchali Empire of the Sun, já se vrátím k Bohemia Jazz Festu, což je festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, který žije ve Spojených státech, ale každé léto k nám přiváží různé jazzové ansámbly z celého světa. Letos se Bohemia Jazz Fest koná už po 21. Všechny koncerty jsou vždycky zdarma. No a zastávkou dnešní budou Prachatice v jižních Čechách. Na velkém náměstí tam dnes vypukne program v 17:30. Hrát bude český Tinken kolektiv, potom od 19:00 italský soubor Tristella Jazz a jako finále od 20:30 legendární americký jazzový kvartet Yellow Jackets. A úplně stejný program bude i zítra na Hluboké. Takže vyražte si na Bohemia Jazz Fest, snad nebude pršet. Poslední zastávkou bude Brno a to příští pondělí a úterý. Když tak se podívejte na stránky bohemiajazzfest.cz, tam najdete podrobný program a taky místa, kde se Bohemia Jazz Fest koná. Pustíme si Becka, Loser.
1: Express. Tohle je Express FM.

0: Tak to bylo hudební pozvání na slovenský festival Grape, který proběhne mezi 14. a 15. srpnem na letišti ve slovenském Trenčíně. Byla to Georgia Smith, která vůbec poprvé přijede na Slovensko. Georgia Smith je britská songwriterka, zpěvačka, které v těle koluje jamajská krev po tátovi. Za svou kariéru spolupracovala s Drakem, ze Stormzym, taky s Kendrickem Lamarem na soundtracku k filmu Black Panther. Také výborně rozumí kávě, protože začínala jako baristka, když se přestěhovala do Londýna v 18 let a potřebovala si vydělat na nájem a taky na to, aby mohla dělat muziku. Takže Georgia Smith bude jednou z hlavních hvězd festivalu Grape 2026. Dále tam můžete potkat Young Leana z Blady, skupinu Parcels, zahrají tam taky britský Leap, zpěvačka C-Met, přijedou The Wombats ze Slovenska, jakoby kamenem dohodil Fulcrum, z Belgie přijede DJ Netsky a budou tam další a další a další a další. Co se týká dress code, tak už jsem to tady říkala v tomto týdnu několikrát, tentokrát to bude mýtická zoo, takže pokud chcete zapadnout, tak si na sebe vemte nějaká motýlí křídla, vemte si drápy, přilepte si ouška a udělejte si třeba ty kadla nebo nějaké rohy, abyste zapadli. Takže to je Grape, pustíme si Youngblooda, Mars a potom ještě Naked and Famous. Hezké páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Express FM a přeje Veronika.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude je fajn.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
14: Express. Music first. Express FM.

Tato má zpěvačka Slater a její Dance. Tancovat můžete taky na party Addict. Co je to Addict? Český DJ a producent Jakub Strach, a.k.a. Nobody Listen, pořádá už asi 10. rokem legendární party Addict, která se koná na různých pěkných místech a v létě je vždycky free edice, tady vstup zadarmo. Tentokrát to padlo na 8.8. a místem, kde se to bude konat, je centrální tenisový kurt Koloseum na Štvanici. Vstupenky už se prodávají. Proč říkám vstupenky, když je to zadarmo? No, protože když se zaregistrujete přes Go Out, tak máte vstup zdarma a pak si prostě stoupnete před tu štvanici, než se otevřou brány a budete doufat, že se na tu štvanici dostanete. Je to systém prostě, kdo dřív přijde, ten se dostane dovnitř. Jakmile bude kapacita naplněna, tak už se ty brány, štvanice prostě uzavřou. A nebo si můžete koupit VIP lístek za 690 korun a ten vám prostě garantuje, že se na tu štvanici na Addict dostanete. Vstupenky už se teda prodávají, jak jsem říkala, a ještě zatím není vůbec známo, kdo tamhle to zahraje, nicméně nám teď zahraje Nobody Listen se svou baby.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražský dopravní podnik oznámil, že s polskou společností Enika podepsal smlouvu na instalaci dodatečné klimatizace do 123 tramvají Škoda 15. Klimatizace budou do tramvají montovány postupně, ročně se bude jednat minimálně o 20 tramvají. Novým lídrem britských labouristů je Andy Barnham. V čele strany Barnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm bývalý starosta Manchesteru převezme také funkci premiéra. Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhajci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Do Česka míří studená fronta, která dnes odpoledne přinese silné bouřky. Ty nejvýrazněji zasáhnou východní polovinu země. To byly zprávy ve 14 hodin u vysílání Radio Express FM. Vás vítá a zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Boys and Blue, to je nejhranější song tohoto týdne na Express FM a na svědomí ho má Naya Archives. Tak zdraví vás Veronika, ještě jednou hezké páteční odpoledne, pokračuju v tipech na víkend. Pro všechny hráče, co milují Kingdom Come Deliverance 2, bude připraven speciální, velmi speciální program na jedné z lokalit, kde se ta videohra odehrává, a to sice na zřícenině Trosky, a ten program se bude jmenovat Pod praporem Bergoua. A družinu samotného pána hradu Otis tvární spolek Helix Armatus. Budou tam různé přednášky o zbroji, o zbraních, ukázky řemesel, divadlo, hudba a tak dál. Můžete přijít samozřejmě oblečení tematicky jako cosplay, ale pozor, neberte si sebou zbraně ani zvířata, ty jsou tam zakázány. Program začne v 9 a skončí v 18 hodin. My si teď poslechneme MIA a její Paper Planes.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Od dneška až do neděle se to v Praze bude jen hemžit italskými skútry značky Vespa, protože se u nás koná velký mezinárodní sraz Prago Vespa. Centrem bude pražská Troja a v sobotu projede Prahou spanilá jízda od 14. hodiny. Tak třeba na ně někde narazíte. Já vím, že pojedou směrem také k tomu novému murálu, který je v Ruzyni. Koukněte se sami případně na program, kde je tam můžete potkat. Přemýšlela jsem tak, jaká je nejikonečnější filmová scéna, ve které se vyskytuje skútr Vespa. Jsou to samozřejmě prázdniny v Římě z roku 1953, kdy Audrey Hepburn s Gregory Peckem jezdí po Římě na modelu Vespa 125. Za chvilku tu máme Harryho Stylese, Dance No More.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyer o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
12: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
14: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms. 24. července, Lucerna Music Bar.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Na víkend se v Česku trochu ochladí, sobota ještě bude polojasná, bude 25 stupňů, ale v neděli už bude pršet a bude jenom maximálně 19. Takže můžete vyrazit třeba do kina. Pražští a brněnští by mohli vyrazit na Charivari, což jsou oficiální ozvěny Karlovarského festivalu, které uvádějí výběr 20 snímků, které tam byly promítány. V Praze se promítá ve třech kinech, v kinech Aero, Světozor a Přítomnost. A v Brně se promítá ve Skalním letňáku a tam se dnes od 21. hodiny promítá restaurovaná verze filmu Šeptej, který slaví 30. narozeniny. V Aero dnes můžete vidět Pramen s Anjou Geislerovou a v Přítomnosti dnes poběží film Milovaný, ve kterém hraje Javier Bardem naprosto skvělým způsobem filmového režiséra. My si za chvíli pustíme Regenerator, pustíme se taky Golden in Red, jo, mě to dneska už koktá. Pátek, no, klasický pátek tady na Expressu, budu se muset trošku rozmluvit. Také nás navštíví Vašek a jeho hudební zprávy.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz. Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, EcoRaster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. EcoRaster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
7: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
9: Ekokom. Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřijte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož si ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Tennis Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami.

Tak to byl projekt Bull in China, za kterým stojí hudební novinář a publicista Pavel Kučera, který pro vás každý čtvrtek připravuje pořad Express Fresh u nás na Expressu a vybírá to nejlepší z nové muziky. Je to dvouhodinovka, kterou můžete slyšet vždycky večer od 21. hodiny. No a Pavel Kučera pochopitelně také připravuje svůj rozhovorový speciál on air. Koukám se na každý díl a je to vždycky nesmírně zajímavé. Tak, pustíme si Joy Anonymous, což bude zřejmě poslední skladba v této hodině, potom přijdou zprávy a pak si budeme dál hrát a pak vás budu ještě dál zvát na další akce tohoto víkendu. Zdraví vás Veronika, přeju vám krásný pátek a Martinám všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

see your hands in the air real quickly.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot a cenové stropy tak budou platit naposledy tuto neděli. Od příštího pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novým lídrem britských lejbristů se stal jediný kandidát Andy Barnham. Bývalý starosta Manchesteru v čele strany vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm převezme také funkci premiéra. Nedělním finále mezi Španělskem a Argentínou vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf historii a premiérový po 16 letech, jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Celkově mohou Argentinci světový šampionát ovládnout po čtvrté. Zápas v MetLife Stadium v New Jersey má výkop v 21 hodin. Poprvé se ve finále uskuteční tzv. Halftime show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. Do Česka míří studená fronta, která dnes odpoledne přinese silné bouřky. Ty nejvýrazněji zasáhnou východní polovinu země. Zdraví vás Veronika, posloucháte odpolední vysílání na Expressu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Jak zaznělo ve zprávách, během toho finálového utkání mistrovství světa ve fotbale nebude klasická 15-minutová přestávka, jak káží pravidla, ale proběhne tam delší halftime show po vzoru Super Bowlu. Říká se jí halftime show Pity. Nebude tak velká, ale bude velká dost, protože na ní má vystoupit Madonna, Shakira, Justin Bieber, jeho korejská skupina BTS a taky skupina Coldplay, protože Chris Martin z Coldplay připravuje celou tady tu halftime show. Kromě této halftime show před samotným finálovým utkáním proběhne ještě závěrečný ceremoniál, na kterém vystoupí další hudebníci, Robbie Williams nebo Post Malone. Americkou hymnu tam zaspívá fantastická zpěvačka Jennifer Hudson. No a měl by se tam do toho ceremoniálu také nějak zakomponovat Tom Cruise. Takže uvidíte sami až před tím samotným finále a v půlce. Hrát nám teď budou Lake Malawi a pustíme se taky Rennie Rap

0: Roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz. Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Express FM.
15: Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School. Old school.
1: Festival Colors of Ostrava dnes zažívá třetí den svého programu a po 17 letech dnes přiváží do Česka Mobiho, který na stage nastoupí až půl hodiny před půlnocí. Průkopník elektronického soulu k nám přiváží živou show, která slibuje euforii, emoce i zábavu. Na pódiu nebude rozhodně sám, bude tam mít celou kapelu a taky vokalisty. Rodák z New Yorku prorazil do světa svou průlomovou deskou Play, která vyšla v roce 1999 a na níž Moby spojil pulzující beat se soulem a s takovými ambientními texturami. A my si z té slavné desky pustíme skladbu Body Rock, což je v podstatě hip-hop, ale s takovým orchestrálním refrénem. Taková zvláštní věc, ale skvělá. Všem, kdo jsou aktuálně na Colors of Ostrava, moc přeju, ať si ten koncert užijí. Je prý výborný, co jsem tak četla recenze. A hlavně, ať vám neprší a nebouří.
0: Express Old School.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
12: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Music. First.
16: Express FM.

poslední, kdy panuje poslední den, protože od zítřka půjde teplota docela prudce dolů a celý příští týden od pondělka by mělo být kolem 20 stupňů, možná 21, 22, ale ani to ne, a deštíky, takže ten příští týden počítejte s chladnějšími teplotami. Veronika se s váma loučí, užijte si hezký víkend. Pěkně se zrelaxujte, dětem přeju hezký prázdniny stále ještě, jsme zatím ve třetině, ještě je to dobrý.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Praha musí znovu posoudit nabídky do tendru na přestavbu centra Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, který zrušil vyloučení firmy POR ze zadávacího řízení. Hodnotící komise se podle náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka sejde příští týden. Operátoři ukrajinských dronů si v noci na pátek připsali další 12 zásahů plavidel ruské stínové flotily. Za 12 dní tak poškodili 159 ruských lodí z Azovského a Černého moře, udělali jejich hřbitov, píše britský deník Telegraf. Amerika se vším všudy. Nedělní finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou nepřinese jen boj o medaile a slavnou zlatou trofej. Vůbec poprvé v historii fotbalu získá vítězný tým po vzoru zámořských soutěží mistrovské prsteny. Více na sport.cz. Odpoledne bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky i silné vyskytnou na většině území, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 26, na jihovýchodě Moravy až 34 stupňů, na horách kolem 21. V dopravě pozor, v ulici Třída Vítězství v obci Kunovice, okres Uherské Hradiště, havarovala tam 4 vozidla. Dva osobáky se pak střetly v ulici Modřínová v obci Hrdějovice v okrese České Budějovice. Nehoda motorky s osobákem komplikuje provoz v ulici Husova v obci Přeštice, okres Plzeň jih, a traktor s osobákem se potkali v ulici Marie Pomocné v obci Litoměřice. Projedete se zvýšenou opatrností. No a záchranné a vyprošťovací práce probíhají na silnici 11 v obci Velké Heraltice v okrese Opava. Havaroval tam automobil do sloupu. Jezděte opatrně. Na Express FM se krátce po 16. hodině rozjíždí odpolední drive a následující 3 hodiny vysílání tu s vámi budou Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Stray Dogs, tak se bude jmenovat album Nothing But Thieves, kterého jsme si hráli, jestli se nepletu, pilotní single Evolution, konec konců single Stray Dogs jsme vám pouštěli minulý týden, protože vyšel jako jeden z pátečních singlů, no a tady máme, jako už je v pátek u nás v Overdrive, Express Drive, zvykem.
1: Dneska budeme Overdrive.
0: No, tak bude over mono, tak já už jsem over skoro. A no, jak je u nás zvykem v Express Drive, tak vám i dnes pustíme nějaké ty čerstvé singly, které spatřily světlo světa dnes, nebo aspoň tento týden, což je případ jednoho z nich, které vám dneska dáme.
2: A přestože je trošku okurčička, tak se nám podařilo sestavit opět pestrou várku hudební.
0: Dobrý je, že hudební okurka až tak moc není, protože už se chystají alba. Dneska vydala Gracie Abrams, k tomu se taky dostaneme. Beck oznámil, že vydá album a rovnou vydal 4 singly.
2: On nevydal rovnou 4 singly, on už nabídl 4 ukázky, jo, nicméně takhle, jo, dnes vydal druhý oficiální single In The Night. Mimochodem Beck minulý týden oslavil 56. narozeniny, takže vše nej. Tenhle ten americký umělec chystá se vydat 15. studiovou nahrávku, ta se bude jmenovat Right Lonesome, vyjde 18. září, produkce se ujal jeho osvědčený kamarád Nigel Goodrich. No a co se týká produkce té desky, tak zatím to vypadá, že se to bude držet někde mezi hudební polohou desek Mutation, Sea Change nebo Morning Face, což znamená velmi klidná záležitost. Hmm. No a zmíněný single In The Night si teď můžeme pustit.
0: Ano, a zjistíte, že Petr nelhal, že to je opravdu velmi klidná záležitost. Stejně jako ten titulní single, který už taky můžete znát z Express FM, Right Lonesome.

0: Tolik Beck, který se v září chystá vydat 15. řadovku, podle všeho půjde opět o takovou tu klidnou fázi a rozhodl se jí podporovat na turné pouze v zámoří. Takže uvidíme, kde se dostane do Evropy.
1: Kdo vydá taky novou desku, a to už v srpnu, konkrétně 7. srpna, to je bratrská dvojice Overmono, což jsou Tom a Ed Russellovi. Oni pocházejí z Walesu a vy od nich znáte nějaké věci, které vám tady u nás hrajeme. No a mají novinku, která je taková jako na první poslech taková jako příjemná, celkem jako řekl bych až rozjuchaná, ale ten důvod, proč tato skladba vznikla, je ten, že britský básník John Joseph Holt tam vzdává Holt svému bratrovi, který v roce 2017 ve věku 31 let spáchal sebevraždu. Byl to tesař, fotograf, umělec v pravém slova smyslu a Holt nějak ho to všechno dostalo, jeho dobrodružná duše už neměla klid a pak jí teda bohužel našla takhle. No a je to vlastně původně jenom hlasový záznam, který si John Joseph Holt nahrál. Potom se dostal k bratrům Russellovým a vlastně je to i trošku jako kronika jejich bratrské lásky a jejich vztahu. Je to prostě o dvou bratrských dvojicích, z nichž jedna už bohužel není kompletní.
2: Ježiš, to je smutný.
1: No a jmenuje se to, má to vlastně docela jako, řekl bych, hezkou přesmyčku nebo hezkou slovní hříčku, protože se říká, že ho rytíř v zářivé zbroji. Night in Shining Prada se to jmenuje.
0: Takže myslíš, že to naráží na módní značku?
1: No, předpokládám, že jo. A koukám, že teďka Prada docela funguje, protože nedávno měla Ellie Goulding, že jo, svoji jako Prada dress.
0: Já Pradu nosím jenom na chatě.
1: No tak to je jasný. Tak se jdeme pustit. Tohle to jsou Overmono, John Joseph Holt a Night in Shining Prada.

0: od Overmono společně s Johnem Josephem Holtem. Jmenuje se to Night in Shining Prada. No a my vám za chvilku, kromě zajímavých informací, nabídneme i další skvělou hudbu Olivia Rodrigo nebo Chemical Brothers a jejich Galvanize.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
3: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
12: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary, z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3999 korun měsíčně bez DPH.
14: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

0: Galvanize, tohle to jsou The Chemical Brothers, legendární dvojice. Nevím, vystupují oni kucí ještě?
1: Vystupují, ale jedna půlka vystupuje teďko zrovna na Ostravě.
0: No jo, včera byli vlastně na Colors
1: Tomora.
0: Tom Rowland s Aurorou, neboli Tomora. No jo, vidíš to, takže oni teďka mají asi teda Chemical Brothers pauzu, aby Tom Rowland mohl dělat si svůj second job, nebo jak
1: vedlejší
0: to říct,
1: projekt.
0: Svůj vedlejšáček s Aurorou, s norskou vílou.
1: Ale já si myslím, že Chemical Brothers se vrátí, že je to jejich hlavní job a že to je to, co i jejich fanoušky baví.
0: A oni hlavně takzvaně už mají asi splněno, ne? Takže kdyby už jezdili jenom do konce životů se svým turné největších hitů, tak myslím, že by jim všichni stejně zobali z ruky.
1: Ale on je to docela hezký koncert, i když jako ono pro takovou dvojici koncertovat je docela těžký, protože vidíš dva panáčky někde za nějakým pultem a do toho jede ohromná světelná show, no, ale proč?
0: Ježíš, ale... Je to zážitek. A co taky může být zážitek? Příští pátek, tak to je koncert Welshly Arms v pražském Lucerna Music Baru a my pro vás máme lupeny.
1: Jo, protože je pátek, tak jsme se rozhodli, že vám dneska hned třikrát uděláme radost. Hmm. A tohle to je ten první příklad. Teď budeme soutěžit o dvě vstupenky, o volné vstupenky na koncert amerických Welshly Arms, což je Clevelandská parta, která kombinuje takovej špinavý blues rock, gospel a tak dále. Já když jsem přišel poprvé tu jejich největší hitovku, nebudu teďko říkat jakou naschvál, tak jsem si myslel, že to je nějaký nový single od takového toho Regenbone mena.
0: Jo, jo, to je zní taky, trochu podobně. No.
1: Ale je to mnohem špinavější, rychlejší koncertně a vlastně jako energií víc nabitý.
0: No, já vám ten název toho tracku klidně řeknu. Jmenuje se Legendary. A vy, až ho uslyšíte z našeho éteru a mrk, nebude to trvat dlouho, tak napište na 602-64-903 chci na Welshly Arms. No a ten nejrychlejší jde na Welshly Arms?
1: A ještě si může vzít doprovod.
0: No jasně.
2: Páteční odpoledne na Express FM.
3: Express FM.

0: Tohle jsou skvělí Blur a jejich Universal.
1: Jo, jo, možná to znáš. Večer si objednáš pizzu, pár kousků ti zůstane v krabici, no a ráno máš snídaní bez práce. Jenomže vacha, včerejší pizza, kuře nebo rýže mohou být rizikovější, než vypadají. A spoléhat na čich, že si k tomu čichneš, řekneš si, to pohodě, to voní.
0: No.
1: To nestačí.
0: Ne.
1: Jídlo totiž může vypadat i vonět úplně normálně a přesto už ně mohou být namnožené bakterie nebo jejich toxíny. Podle mikrobioložky, která se jmenuje Primrose Freestonová a pochází z britské univerzity v Leicesteru, nejsou problémem samotné zbytky, ale hlavně to, jak dlouho jsme je nechali stát na stole a jak jsme je následně skladovali. Základní pravidlo. Potraviny, které se rychle kazí, by měly zamířit do lednice nejpozději do 2 hodin po přípravě nebo doručení. V letním vedru ještě rychleji. Začneme tou pizzou. Rizikové nemusí být jen maso nebo sejra, ale překvapivě také sušené bylinky, koření, například oregano, bazalka nebo i pepř.
0: Vážně?
1: Ano. I na nich mohou přežívat mikroorganismy. Když necháme upečenou pizzu několik hodin při pokojové teplotě, bakterie dostanou ideální podmínky k množení. Zbytky je proto vhodné přikrýt, uložit do uzavíratelné nádoby a dát do lednice, a to do 2 hodin. Sníst bychom je měli nejpozději během následujících 2 dnů. Pizza zapomenutá přes noc na kuchyňské lince patří do koše.
0: Tak to ti řeknu, kamaráde, že to já dělám docela běžně, teda už teďka moc ne, protože jsem si pizzu neobjednal, ani nepamatuju. Ale jakože jsem normálně nechal půlku nebo čtvrtku pizzy v krabici přes noc, normálně na stole.
1: Já
0: a ráno jsem
1: jí taky.
0: A ráno jsem jí do majznu a vůbec nikdy mi nic nebylo.
1: No tak hele, byl jsi mladší, mnohem víc jako odolnější. Zvláštní opatrnost vyžaduje také kuřecí maso, protože obsahuje hodně vody a živin a má nízkou kyselost, takže bakteriím poskytuje velmi příjemný prostředí. Pokud je kuře uvnitř nedopečené nebo z něj vytéká narůžovělá či krvavá šťáva, neměli bychom ho jíst ani ukládat na později. Správně propečené zbytky kuřete je potřeba rychle schladit, přikrýt a v lednici spotřebovat přibližně do 3 dnů.
0: A proto já třeba jako ty nemám rád maso z kostí. Nevadí mi samozřejmě třeba vepřový, ale kuřecí, který není udělený u kosti, by v životě nevzal do huby.
1: No tak to je samozřejmě. A úplně extra kapitolou je rejže.
0: No, mě zajímá, protože ta já jsem myslel, že je taková jako skoro až nesmrtelná.
1: No tak pozor. Syrová rýže může obsahovat odolné spory bakterie Bacillus cereus, které mohou přežít i vaření. Když potom risotto, smažená rýže nebo rýžová příloha zůstane dlouho v teple, bakterie se začnou množit a mohou vytvářet toxíny způsobující prudké zvracení a průjem. Rýži proto rychle ochlaďte, uložte do lednice a snězte nejlépe do 24 hodin.
0: No, tak já se divím, že jsem vůbec přežil do dneška.
1: Prostě mnohem rozumnější je rozloučit se s tím jídlem dřív, než se ono nepříjemným způsobem rozloučí s náma.
0: Dobře, tak děkujeme za tvé rady a od dneška se na tu rýži v té lednici ten týden budu dívat úplně jinak. Express. Express.

0: Z toho, co sníte, tak máme tady našeho výživového poradce, nutričního terapeuta a inspektora lednic v jednom, Petra Nováka. A teď si řekneme ještě něco o skladování potravin.
1: Dobře, poslouchejte, milé děti, protože vy si myslíte, že dnes stačí otevřít ledničku a máte chlazený pití, máslo i maso během pár vteřin. Jenže před necelými 200 lety lidé nic podobného neměli. Přesto dokázali uchovávat potraviny překvapivě dlouho a často si vystačili jen s tím, co nabízela příroda. Nejjednodušším řešením byl chlad pod zemí. To znamená, sklepy, zemní jámy, kamenné komory nebo hluboký studny měly po celý rok poměrně stálou teplotu a právě tam se ukládalo mléko, máslo, sýry, ovoce nebo zelenina. Někde vznikaly i malé stavby zapuštěné do země, které fungovaly jako přírodní lednice bez elektřiny. Bohatší domácnosti a šlechtická sídla si navíc budovaly ledovny. V zimě nechali vyřezat velké bloky ledu ze zamrzlých rybníků a řek a ukládali je do hlubokých prostor. Led se proskládal slámou nebo pelinami, které zpomalovaly tání. A dobře postavená ledovna tak dokázala udržet zásoby ledu až do další zimy.
0: No a takhle samozřejmě fungovaly i pivovarský sklepy, že jo?
1: Přesně
0: a,
1: tak.
0: A ledaři byli prostě ano, na řekách, že jo?
1: Ve městě se led dokonce prodával a rozvážel zákazníkům podobně jako dneska třeba potraviny, že jo? Když samotný chlad nestačil, přišly na řadu i jiné metody. Maso se solilo, protože sůl z něj vytahovala vodu a zpomalovala kažení. Uzení potraviny vysušovalo a zároveň je chránilo před mikroorganismy. Ovoce, houby, bylinky i ryby se zase sušily na slunci nebo v teplém vzduchu. A velmi chytré byly i studny. Francouzské venkovské domácnosti do nich spouštěly máslo, mléko nebo džbány s vínem. Voda v hloubce mívá kolem 10 stupňů, takže fungovala jako přirozená lednička. V jižní Evropě zase pomáhaly mramorové nebo terakotové skřínky, které se přes noc ochladily a přes den pomalu uvolňovaly chlad.
0: Takže to byly takový předchůdkyně ledniček vlastně už.
1: Přesně tak, jako ale všechno bylo vymyšlené v podstatě.
0: Jenom se pak muselo přijít na to, čím to chladit, aby to vydrželo ještě díl. No a máme tady dnešní trendy, ale víš, co je zajímavý? Že my se vlastně k těm věcem, o kterých jsi teďka mluvil, docela jako vracíme obloukem. Že lidi se víc zavařujou, sušej a tak dále. A vlastně jsme se jako velkým obloukem vrátili od toho, abychom to třeba zamražovali k sušení, zavařování a tak.
1: No protože jednou to bylo vymyšlený.
0: No a naše babičky to nedělali jen tak pro nic za nic.
1: To nebyly žádný, jak ty říkáš, nazdárci.
0: Voňamoulové.

0: Hrajeme Velšly Arms a jejich Legendary.
1: No a zároveň vás chceme informovat, že vítěze této soutěže už máme. My se mu v pondělí ozveme a domluvíme se s ním, jak mu vstupenky předáme. A pro všechny z vás, kteří jste nevyhráli a třeba se nám právě zkoušíte dovolat, máme dobrou zprávu. Příští týden přihodíme ještě jednou.
2: Možná hnedka v pondělí.
1: Že, uděláme to v pondělí.
2: Ať máte hezčí ten první pracovní den, že?
1: Jo, takže kdo chce jít na Velšly Arms, tak v pondělí nás určitě poslouchejte. Já myslím, že to bude stejně těžký, jako to bylo dneska.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.

0: Cars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
13: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede! Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
14: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
17: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
18: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
19: Express FM.
8: Hudba. Na prvním místě.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Heslo nebudu doma do posluchačů Express FM vtloukáme už nějaký ten rok a doufáme, že jste ho už vzali za své. Tentokrát pro vás máme pár zajímavých turistických tipů v Pardubickém kraji. Když se řekne Pardubický kraj, spoustě lidí se vybaví Dolní Morava a tamní visutý most Skybridge 721 nebo stezka v oblacích. Milovníky architektury láká krásná litomyšl nebo ikonické automatické mlýny přímo v krajském městě. Pokud jste blázni do techniky, můžete vyrazit do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě nebo Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. To najdete v areálu bývalé von Willerovy továrny a jeho expozice se jmenuje historické technice, parním strojům, lokomobilám, starým motorům, úzkorozchodným vozidlům i obráběcím strojům. Zahrady a zámky vyraste do Litomyšle. Tamní renesanční skvost je zapsaný na seznamu UNESCO, na hradku Nitická hora, který vám nabídne krásné výhledy do Polabí, nebo na elegantní zámek ve Slatiněnech, který je kromě krásného parku známý i díky tradici chovu starokladrubských koní. Ty můžete obdivovat i přímo v Kladrubech nad Labem. Tamní hřebčín je taky na seznamu UNESCO. Skrytou perlou je zemská brána v Orlických horách. Romantické údolí divoké Orlice působí skoro jako přírodní kulisa z filmu. Řečiště plné balvanů, lesy, skály a kamenný most, který tu na začátku minulého století postavili čeští a italští kameníci. Naučná stezka je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a kromě přírody připomíná také pašeráckou historii, pohraniční opevnění i legendu o loupežníku Ledříčkovi. Pokud rádi bloumáte mezi skalami, zaměřte do Toulovcových maštalí u Proseče. Tady na vás čeká pískovcové skalní město, úzké rokle, převisy, jeskyně a lesní cesty. Tak šťastnou cestu do Pardubického kraje.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Pardubický kraj? Pak si užijete pobyt v zámeckém hotelu Chateau Orlice s privátní výřivkou a saunou a polohou v srdci Orlických hor. Nebo v hotelu Jezerka Usecké přehrady s rozsáhlým wellness a krásnou přírodou v okolí. Více pobytů najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Novinka.
0: Právě teď.
3: Na Express

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Konec státní regulace se blíží, na světových trzích ale opět roste tlak na zvýšení cen paliv. Ministerstvo financí naposledy vydalo přípustné ceny benzínu a nafty na totemech českých čerpacích stanic. Přímo u benzínek je vidět, že ceny jdou nahoru a málo kde jsou u benzínu i nafty pod 40 korunami za litr. Příští týden se dá očekávat další nárůst. Nejvyšší povolené ceny paliv pro pátek vláda výrazně navýšila. Nafta šla nahoru o korunu a 6 haléřů, u benzínu to bylo o 63 haléřů za litr. Technik obsluhující čtecí zařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa je podezřelý, že na sázkách na obsah chystaných projevů svého šéfa vydělal bezmála 100 000 dolarů. Bílý dům už muže jménem Gabriel Perez postavil mimo službu, Trump označil celou kauzu za ostudu. Se dvěma porážkami v zádech vstoupí příští týden fotbalisté Sparty do nové ligové sezóny. Na závěr soustředění po čtvrteční prohře 0-1 z Jagiellonii Białystok nestačili ani v pátek na Nordsjælland. Od dánského celku dokonce schytali debakl 1-5. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů, na horách kolem 14. Nehody komplikují dopravu v ulici Plzeňská v obci Stot, okres Plzeňjih. Na silnici 379 u obce Úsuší v okrese Brno-Venkov, na silnici 3539 u obce Sirákov v okrese Žďáru nad Sázavou, na silnici 487 v obci Velké Karlovice v okrese Vsetín, v ulici Otakara Ševčíka v Brně nebo na silnici 00510 u obce Zbuzany v okrese Praha Západ. Na Express FM právě startujeme 2 hodinu odpoledního driveu a společnost vám i nadále budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Begin, které ten song taky potom svým velmi specifickým způsobem přidělali třeba italští Måneskin, ale my teď jdeme z Itálie úplně někam jinam, a to do Nového světa, do Ameriky. Je tady další ukázka z dnes vydaných singlů.
1: Queens of the Stone Age se vracejí s první novou skladbou po téměř třech letech. Skladbu Easy Street už fanoušci mohli slyšet živě během koncertní série The Catacombs Tour. Nyní se ale dočkala konečně studiové podoby. Novinka ukazuje kapelu Queens of the Stone Age v klidnější a uvolněnější poloze. Je více akustická, jsou tam psychedelicky rozostřené syntezátory a takovej nervovej nebo nervózní rytmus. Vedle Joshe Homa, zpěváka kapely Queens of the Stone Age, v té skladbě zpívá i americká country rocková zpěvačka a umělkyně Nikki Lane. Ona má malinko drsnější polohu svému hlasu a společně s Joshem tak vytváří takovej rozbitej duet. Home popsal Easy Street jako píseň, která je zábavná právě proto, že zároveň bolí. Přirovnal ji k nárazu do citlivého místa, člověk se směje, přestože ho to ve skutečnosti zasáhlo.
0: No a jestli se nepletu, tak by to měla být ukázka z nového alba.
1: To by bylo dobré, ale zatím to není nikdo oficiálně potvrzen.
0: Aha, já myslím, že už to tak nějak jako řekli.
1: Už to jako, no.
0: Ale zatím teda je to spekulace.
1: Přesně tak.
0: Tak si pojďme poslechnout. Tohle to jsou Queens of the Stone Age a jejich Easy Street.

0: Novinka od Queens of the Stone Age, kteří se momentálně nachází na stadionovém turné po boku System of a Down.
1: No a kdo dneska taky vydal nový single, ale vlastně i celé nové album, to je naše oblíbenkyně Gracie Abrams. Její třetí album se jmenuje Daughter from Hell. Spolupracovala na něm s hitmakerem, se dá říct už dneska, Aaronem Dessnerem, který celé to s ní napsal a taky to společně produkovali. Ten je samozřejmě známý spoluprací hlavně třeba s Taylor Swift, ale taky s Edem Sheeranem. No a taky jako jeden z kytaristů nebo jeden z členů skupiny National, ke které se dneska ještě dostaneme, co se novinek týče. Ale zpátky ke Gracie Abrams, její třetí dlouhodající deska zatím tedy má 69% na Metacritic, což není nějaké extrémně oslňující číslo, ale myslím si, že spokojení budou její fanoušci. Mimochodem, kromě toho, že tam tedy Aaron Dessner s ní i hostuje, tak tam uslyšíte také Marcuse Mumforda, Dana Nigra a Justina Vernona, respektive oni se na tom taky podíleli, takže to jsou samá prověřená jména. Myslím si, že, jak říkám, fanoušci budou spokojeni a hejtři budou dál hejtit.
2: A ty, co mají rádi temné věci, tak budou také spokojeni.
1: No, není to tak temný, je to prostě klasický takový příjemný popík a la Gracie Abrams. Pojďme si pustit dnes vydaný single Good Reason.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Ekotom.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Do Lucerna Music Baru míří Welshly Arms. Americkou kapelu znáte díky hitu Legendary z Tarantinových filmů i ze hry FIFA. Rock, soul, silné vokály a energie, která vás nenechá stát v klidu. Welshly Arms, 24. července, Lucerna Music Bar.
10: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Express. Express. Music first. Express FM.

0: Znovu šťastná švédská zpěvačka Li Kelly. Poslouchali jste single Lucky Again. Mimochodem před měsícem to vůbec poprvé vystoupila, to v rámci festivalu Metronom Prague.
1: Kdo tady taky už párkrát vystoupil, tak to je Ed Sheeran. My jsme se tady o něm tento týden už jednou bavili, protože překonal jako druhý hudebník v historii hranici 5 miliard streamů na Spotify. Ale tenhle kluk má srdce na dobrém místě, protože jeho idea se teď rozšíří po celé Anglii. A představ si, že on vymyslel, že v knihovnách by mohly vzniknout kreativní hudební prostory a nabídnout začínajícím umělcům bezplatné studiové zázemí, nástroje, mentoring i příležitosti k vystoupení.
2: To je parádní.
1: Ano, 12,5 milionu liber na to je připraveno. Ta iniciativa se klade za cíl zpřístupnit hudbu všem a zároveň podpořit kreativitu, sebevědomí a budoucí kariéru v tomto odvětví pro kohokoliv, kdo o to má zájem. Já jsem úplně z toho jako dojatý. Protože tohle to je jako skvělá akce a je to i výborný důvod, proč začít chodit do knihovny.
0: Já si myslím, že je to skvělý nápad a navíc jsem přesvědčen o tom, že pokud zatím stojí i Ed Sheeran, tak to bude dotaženo do konce.
1: Jo, a taky věřím, no. Taky byl to jeho prvotní nápad, někdo se toho očividně chytnul a dobře to dopadlo. Konec konců v Anglii nebo ve Velké Británii se teďka hodně podporují i ty kluby, které pomalu zanikají, nebo respektive rychle a v docela velkém množství. Tak mně se líbí, že to tam tak nějak vzali za správný konec a vlastně se snaží podporovat to, aby ti umělci mohli začínat a měli kde hrát i třeba naživo.
0: Kéž by něco takového bylo i u nás.
1: No a pak, když tam přijde nějaký umělec, tak víš, co mu Ed řekne?
0: Zpívej!
1: Ano!

0: tohle byl Ed Sheeran a jeho single Sing. My jsme se tady bavili o jeho krásné aktivitě, kdy z knihoven budou nahrávací studia, se dá říct ve zkratce nebo zjednodušeně. No a potom třeba některá z hvězd, které takhle z knihovny vzejdou, může přijet i na festival do Česka nebo třeba na Slovensko.
1: Přesně tak, festivalová sezóna je v plném proudu a my tu máme pro vás jeden tip spojený se soutěží. Ten tip se týká festivalu Grape, který se koná na Slovensku. Ten festival je známý nejenom svým nekonvenčním přístupem k festivalové kultuře, ale především zajímavým line-upem, který tvoří jak české, tak slovenské, tak i zahraniční kapely, které jsou třeba momentálně na vrcholu. A letošní line-up je poměrně zajímavý.
0: The Wombats, Netsky, Corbin Dallas, Fulcrum, Young Lean and Blady, taky Georgia Smith jako hlavní hvězda.
1: A taky moji oblíbení Leap, kteří to umí pěkně rozjet.
0: Promiň,
1: jsem
0: úplně zapomněl.
1: To nebá.
0: Nebo Siemens, Irska a elektronické duo z Berlína Brutalismus 3000.
1: My jsme se tomu festivalu poměrně slušně věnovali celý týden, protože každý den soutěžíme o jednu vstupenku na festival a taky jsme zmínili mýtickou zoo, která bude takovým tématem pro ten letošní ročník. No a pro toho z vás, který by se chtěl letos na Grape podívat, tak máme poměrně jednoduchou radu, co stačí udělat.
0: Ano, stačí napsat na drive@expressfm.cz, v kterém slovenském městě, konkrétně na letišti, se festival Grape od roku 2022 koná. Je to velmi jednoduché. Kdybyste náhodou nevěděli, tak klidně koukněte na web expressfm.cz anebo na grapefestival.sk, kde najdete velmi rychle tu správnou odpověď.
1: Hodně štěstí.
0: No a my si samozřejmě dáváme tu zmiňovanou hlavní hvězdu. Tohle je Georgia Smith.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
6: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
7: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
8: Bez... No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
14: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
15: A kdy to bude?
14: 23.7.
15: A kde to bude?
14: V areálu A7 v Olešovicích.
15: A kde si můžu koupit lístky?
14: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
16: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
18: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: To jsou skvělý Royal Blood, I only lie when I love you.
1: Ano, důkaz, že ve dvou se tomu dá pořádně naložit. Ale my se teďko přesuneme do našeho vysílání, respektive i na náš web. Každý týden pro vás můj kolega Michal chystá rozhovorový podcast, který se jmenuje Express Star. A hostem tohoto týdne je Jakub Prežný a docela mě překvapilo, o čem vypráví jeho dokument Případ Rigo.
0: Ano, je to o nejznámějším, respektive největším sériovém vrahu po revoluční historii v Československu. On vraždil v letech 90 až 92, kdy ještě jsme byli Československo. No a potom ho zatkli a přišli mu, jestli se nepletu, 6 nebo 7 vražd. A to nejenom na Slovensku, ale taky v Mnichově a v Amsterdamu. A dokonce to byl první český nebo československý vrah usvědčený pomocí metody DNA.
1: Víš, co mi přijde hrozně jako zvláštní, že pro toho tvůrce to musí být jako docela jako svým způsobem svírající pocit se hrabat v těchto těch šílených zločinech. Jako, kdy týpek jako najednou stojí nad postelí nějaký svý oběti a znovu se k tomu vracet, tom vyprávění, to musí
0: no,
1: být.
0: No, já jsem se ptal, jestli právě třeba ty příbuzní těch obětí, potažmo teda jediná přeživší oběť, mimochodem těch obětí bylo 9, já jsem zapomněl úplně to ohromující číslo, tak jsem se ptal, jestli to třeba není to otvírání těch starých ran jako pro ně bolestivé a dokonce jako Prežný říkal, že spousta jich odmítlo. Jo. Takže tam vystupují, samozřejmě někteří příbuzní tam vystupují, vystupuje tam ta oběť, která se ubránila jako jediná, známá teda, dokonce bydlí ve stejném bytě pořád. To mě teda přišlo úplně brutus, že tě tam jako se někdo snaží umlátit motykou
1: a ty
0: tam
1: zůstaneš.
0: Pak dalších 35 nebo 6 let bydlíš. No a taky jsme se samozřejmě bavili o tom, že tam vystupují ty forenzní psychologové, různí ti další vyšetřovatelé, šéf operativců, no a taky ti vědci, ti DNA vědci, ti mikrobiologové, kteří na tom pracovali a kteří vlastně tenkrát vymysleli unikátní metodu. O tom si můžete poslechnout už teď, no a celý rozhovor je k dispozici na Express.fm.cz.
2: Stalo se to díky vlastně týmu genetiků, slovenských genetiků pod vedením pana docenta Feráka, který vlastně jakoby dokázal, oni dokázali zdokonalit už existující metodu analýzy DNA vlastně a zjednodušit ji. A vlastně v průběhu toho, jak v Bratislavě narůstaly postupně ty vraždy, tak oni tu metodu zdokonalovali. Policisté jim nosili vždycky vlastně jako krevní vzorky od těch různých podezřelých a oni je vlastně jakoby srovnávali s DNA, který se našlo v těch zavražděných obětech, protože Ondrej Rigo vlastně vždycky po tom útoku ty své oběti znásilnil. Takže oni měli vlastně jeho DNA v podobě spermatu a mohli to srovnat. A to byla taky jakoby velmi výrazná věc, která vlastně jakoby potom pomohla v jeho usvědčení, protože když se zjistilo, že jsou dvě vraždy v Mnichově a jedna vražda v Holandsku, tak oni poslali jeho krevní vzorky vlastně na analýzu do západní Evropy, kde ti vlastně němečtí a holandští genetici určili vlastně ze 100% přesností tu schodu, takže vlastně ty testy ze zahraničí potom dodali relevanci vlastně těm testům slovenským a vlastně ho jako dokázali usvědčit.
3: Express Star.
4: Na Expressu.
3: Nový hit.
4: Na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku hoří les na ploše 50x50 metrů. Požár, který zasáhl kořenový systém, je ve velmi obtížně přístupném terénu. Podle hasičů se oheň ale nešíří. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý, řekla ČTK mluvčího českých hasičů Vendula Matějů. Evropská komise ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích uvádí, že návrh zákona předložený vládou Andreje Babiše, jehož cíl zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. Slavný Wimbledon napsal tečku za letošním ročníkem teprve před pár dny, přesto už se ozývají hlasy, co by se mělo do budoucna změnit. Zrušte dotyk pásky při servisu, vehementně nabádá legendární Martina Navrátilová. Více informací má sport.cz. Zítra během dne bude převažovat oblačno. O tom očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy 30, na horách kolem 18. Dopravní nehody komplikují situaci na D1, konkrétně na 19. kilometru ve směru Brno, projedete se zvýšenou opatrností. Další nehody v ulici Postoloprcká v obci Staňkovice v okrese Louny, na silnici 233 u obce Pavlíkov v okrese Rakovník, na D4, na 13. kilometru ve směru na Prahu, v ulici Ruská v obci Dubí v okrese Teplice a v Praze v ulici Jugoslávských partizánů, konkrétně na křižovatce s ulicí Čínská, jedná se o nehodu osobáku s tramvají. Máme krátce po 18. hodině a odpolední drive míří na Express FM do finále. Ještě jednu hodinu vysílání strávíte ve společnosti Michala s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: alias MK, společně s ním anglická zpěvandule Poppy Bascomb a jejich Zone. No a my se teď přesouváme do zóny nové hudby, do zóny novinek. No a když jsme mluvili o Gracie Abrams a Aaronu Dessnerovi, slíbili jsme, že se ještě trochu dotkneme kapely National.
1: Aha, já jsem myslel, že se budeš tako nejdřív dotýkat ty, ale... Dotknu se já. My jsme tady odhalili před chvilkou s kolegou takovou jednu nepěknou věc, která se nám, na kterou jsme přišli. A sice Matt Berninger, což je předák uznávaných a respektovaných The National, o který byla řeč, vydal už v březnu desku, o které se ale málo ví, krom toho, že se jmenuje MB3. A právě dnes z ní vydal single, který vám za malou chvíli nabídneme a který se jmenuje Martini Me Fezzo. A samozřejmě, že Matt se v rámci své solové tvorby snaží malinko odlišit od The National. A myslím, že se mu to i daří. Občas vystupuje i dokonce solově a myslím si, že stojí určitě za vaší pozornost. Jinak, co se týká toho celého aranžmá té skladby, tak je to tak něco mezi swingem, jazzrockem, bluesem a tak dále. Každopádně jeho hlas je natolik nezaměnitelný, že všichni fanoušci The National tak jako tak zajásají.
0: A my si tady teď jdeme pustit single Martini Me Fezzo.

0: To byl sympaťák s nezaměnitelným hlasem Matt Berninger a jeho single Martini me faco, předposlední novinka v dnešním novinkovém přehledu.
1: No a o tu poslední se postará naše oblíbenkyně filipínsko-britská zpěvačka Biba Dubí, která chystá k vydání svoje čtvrté album Pylon nebo Pylon. A vypadá to, že ho možná poznáme ještě než ho vydá, protože ona chrlí jeden single za druhým a dneska vydala píseň Switchblade. Na ní je zajímavé to, že ona říká, že to napsala v hotelovém pokoji a i nahrála, ale vlastně neví kde. Jo, ona zrovna byla v nějakém americkém státě v rámci turné, řekla to Zainu Lávovi na Apple Music One a prostě tam jako to vystřihla, cituje, že vlastně ovlivněna byla středozápadním emo. Já v tom trošku cítím, když jsem to slyšel, jak kdyby to byly prostě nějaký Soundgarden nebo Pearl Jam, jako v tom trošku to, ten vliv. Takhle já to tam trstě slyším a cítím.
0: Jo, já budu rád, když se to při poslechu naplní.
1: No a my už víme, že to album nás čeká ještě letos, nepletuli se, bude to v září. A co je zajímavé, tak mezi hosty jsou Hayley Williams, taky Chino Moreno z Deftones, a nebo taky Matty Healy a George Daniel z D975 a teďka frontman Turnstile, kterýmu nemůžu přijít na jméno, Brendan.
0: Nevím.
1: Taky nevím, no, tak se omlouvám.
0: To nevadí, každopádně, myslím si, že tato holčičanda je v dobrý společnosti.
1: Rozhodně, je vidět, že se toho nebojí a místo toho, aby dělala nějaký kytarový popík, jako její slavnější kolegyně z Taylor Swift v popředí, tak prostě si jede po svým a rozhodla se, že bude trošku víc emotivnější a že trochu to naladí na ten grunge. Ale vlastně i to je trochu trendy teďka.
0: Proč ne?
1: Je to skvělá holka. My si tedy jdeme pustit už několikrát zmiňovaný single Switchblade.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Předprodej na Go Out, tak tam šupaj.
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music. Music first.
0: Express FM.
9: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: V neděli oslaví 33. narozeniny, tohle byl Fred Again, společně s ním Jamie T a jejich Lights Burn Dimmer. No a my tady máme jako každý pátek pár víkendových pozvánek, abyste neseděli doma, ale někam vyrazili.
1: A ten první je pro všechny milovníky adrenalínu, sportu a zábavy. Bude se totiž konat akce, která se jmenuje Pilníkovo pozdní odpoledne a letos hned po 20. to znamená slaví 20 let. A z původně rodinní akce kamarádů vyrostl jeden z nejznámějších freestyle eventů u nás. A na co se můžete těšit? Na freestyle motocross, exibice Petra Pilníka Piláta, jeho žáků z akademie i dalších českých zahraničních jezdců, nebude chybět BMX, letecká akrobatická show Martina Šonky, živej koncert, bohatý dětský program, zkrátka bohaté odpoledne v Čerčanech.
0: No, co taky probíhá po celé léto, tak to je akce Hudba na Vinicích 2026. A tentokrát vás do vinařství Johan V. v Třebívlicích v Ústeckém kraji zvou Tatáči, protože ti tam budou mít pod historickým hradem Házenburg svoji premiéru. Vy si s vínem v ruce můžete užít jejich koncert, protože zrovna tady v roce 2020 byla vůbec první česká zastávka projektu Hudba na Vinicích. Takže můžete to tam tak trochu oslavit a užít si tam tuhletu skvělou kapelu a skvělou hudbu.

neotevřu. Jsem já, nejsi. Jsem to já. Tak mi to dokáž. Zaspívej mi náš poslední hit. Bidi, bidi, bá.

0: No hrůza to rozhodně nebude, až vyrazíte v sobotu na Tata Boys do vinařství Johan V. v Třeblívicích. My tady máme ale dokonce jednu pozvánku i na neděli.
1: Přesně tak, pokud budete poblíž Nového zámku v Libějovicích, nebo Nového zámku Libějovice, můžete navštívit koncert Marcela. Celý výtěžek akce bude použitý na záchranu právě této kulturní památky. No a kdo nezná Marcela? Je to český zpěvák, producent, skladatel, ale také absolvent lékařské fakulty. On nejenom, že tvoří sólově, ale věnoval se i produkci a skládání pro ostatní interprety, a to velmi úspěšně.
0: No a vy ho samozřejmě znáte i díky vysílání Express FM, právě třeba díky spolupráci s Fiddlerským a singlu Dash, který si právě teď dáme jako takovou malou pozvánku. Jo, a mimochodem, v těch Libějovicích s ním bude nějaký tajný host a může se stát, že to bude právě Fiddlersky.
1: Nechte se překvapit.

0: To byl Marcel, který v neděli vystoupí v Novém zámku Libějovice.
1: My jsme si jako speciální blok nechali pozvánky na festivaly, no a vy víte moc dobře, že právě teď běží festival Colors of Ostrava, pokud tam vyrážíte až na víkend, tak dneska byste ještě mohli stihnout koncerty třeba Grupo Salsíča, Tata Boys, anebo hlavní hvězdy dnešního dne Mobyho, mimochodem po něm ještě si můžete dát takovou afterparty s Ventolínem, anebo Baby Lasagna, podle toho, co vám bude bližší. No a když samozřejmě je řeč o Mobym, já jsem koukal, že dneska naši kolegové ho hráli už ráno i odpoledne, no ale je to největší hvězda možná celého festivalu za mě.
0: No a bude taky hrát pěkně dlouho.
1: A bude hrát díl, ano, o 4 hodiny, takže začíná ve 23.25 a končí až 5 minut před jednou. Takže si to dejte a my dáváme jeho možná největší hit, který vás určitě dneska v Ostravě čeká a určitě vás rozjede pořádnou party. Go!
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Tak to byla hudební pozvánka na dnešní večer na Colors of Ostrava. Mimochodem, zítra se tam ještě můžete těšit z těch hlavních hvězd na Teddyho Swimse a Lord, takže pokud vyrazíte teprve na víkend, myslím, že vás čeká ještě hodně dobré muziky.
1: A zajímavá akce o víkendu, to znamená v sobotu i v neděli 18. až 19. července, vás čeká v Kostelci nad Orlicí. Konkrétně na místním koupališti se odehraje akce s názvem Voodoo Karneval. Kdo by čekal na koupališti akci lokálního charakteru, tak se mýlí, protože hlavními hvězdami budou freestylers. Hmm. Ty podpoří například i Mutanti Hledají východisko.
0: Jo, je to zajímavý, co všechno se může i mimo velká města odehrávat. Takže my si teď dáme ukázku právě v podobě singlu Here We Go od freestylers.

0: Freestyle Rsejch, rozjetej track Here We Go. Dá se předpokládat, že bude k slyšení i o víkendu na akci Voodoo Carnival, která se uskuteční na koupališti v Kostelci na Torlicí.
1: No, poslední pozvánka je až na příští týden, na čtvrtek 23. července, kdy v pražském areálu 7, tedy v areálu v Praze v Holešovicích, zahrají Monkey Business, tahle česká fangová legenda. Tam oslaví své 26. narozeniny.
0: A dá se předpokládat, že krom osvědčených pecek zahraje i nějaký ten nový materiál z chystanýho alba.
1: Ano, Monkey Business na listopad chystají nové album a to dostalo zajímavý název a to...
0: To neříkej, protože to bude předmětem naší dnešní soutěže.
1: To je pravda. Pokud chcete dva lupeny na Monkey Business na čtvrtek v areálu 7 v Praze Holešovicích, tak nám napište na 602 604 903, jak se bude jmenovat nové album Monkey Business, které vyjde letos na podzim.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Express. Music first. Express FM. Novinka.
4: Právě teď.
3: Na Express

0: Is it true? Opravdu už jdeme domů?
1: Skoro.
0: No, skoro. My se teď rozloučíme a máme před sebou víkend. Doufáme, že vy si užijete víkend třeba i díky tomu, že jsme vám dali nějaké zajímavé pozvánky v uplynulých chvílích. No a my se na vás těšíme zase v pondělí.
2: Přesně tak. Mějte se krásně, rádi a poslouchejte Express FM.
0: To zřek hezky.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Express. Music first. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož si ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Ten Is Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.
0: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

again.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music.
1: Star Mix.
0: Star Mix.
1: Star Mix. Na Express FM.

teda tolik nemožné, jak to, že jsem 24/7 na nože s fakírem. Čtu z každý svoji chyby jako z knihy a to víš, že to není dvakrát super čtení. Tak je mi nádherný.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Mick Jagger si přeje, aby se Rolling Stones vrátili na Glastonbury jako hlavní hvězdy. Tuhle poznámku pronesl při propagaci vydání nejnovějšího alba, jelikož si ikonický festival vzal na letošek volno, aby umožnil odpočinout pozemku na farmě, kde se festival koná. Na otázku, zda by Stones chtěli na této akci hrát znovu, řekl Mick Jagger deníku Enemy, je to těžký koncert, pódium je tam zvláštní, je nesourodé, jste tak daleko od všech, ale přesto přeze všechno říkám ano, chceme tam hrát znovu. Spor o hudbu pro umělou inteligenci míří k soudu. Vydavatelství Warner Music Group žádá o zamítnutí žaloby, kterou na ně podala Unie amerických hudebníků. Té se nelíbí, že label poskytl nahrávky AI platformám k trénování jejich modelů, a to bez vědomí a finančního vyrovnání pro samotné autory. Právníci Warneru se ale brání tvrdě. V době podpisu starších smluv prý žádná umělá inteligence neexistovala a hudebníci tak nemají na peníze z AI trénování žádný nárok. Divný argument, že? Nostalgie je jednou z nejsilnějších měn v moderní kultuře a nová zpráva od společnosti Bevo ji patřičně vystihla. Zbrusunový průzkum od společnosti Ten Is Now, studie o moderní nostalgii, ukázal mezi 18 spotřebiteli ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii, že hudební videa vzbuzují nostalgické pocity více než jakýkoliv jiný formát. Přičemž 68% respondentů je označilo za nejoblíbenější nostalgické médium před zvukovými stopami a videí z živých vystoupení. Hudba jako taková se stala sama o sobě suverénním vítězem napříč všemi médií. Hudba skončila s 88% před filmy, televizními pořady, hrami a sportem.
0: Express FM. Toto je nová hudba.
1: Na Express FM.